0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. Comfort-group.cz.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Radio Kontakt.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Cena černého zlata se propadla na nejnižší úroveň od začátku americko-izraelských útoků na Irán. Severomorský Brent odepsal přes 3% a dostal se pod $75 za barel. Trhy uklidnila zpráva, že hormuzským průlivem by mohlo začít proplouvat více tankerů. To by znamenalo menší riziko výpadků v dodávkách ropy do světa. Petr Pavel na summit NATO pojede. Ústavní soud před běžným opatřením rozhodl, že prezident bude součástí české delegace na červencovém jednání Aliance v Ankaře. Vyhověl tak žalobě Petra Pavla, který se s vládou dlouhodobě přel o svou účast. O samotném sporu budou ústavní soudci rozhodovat ještě několik měsíců. Rozhodnutí mezitím rozdělilo politickou scénu. Po 20 letech žádný karneval, tak to uzavřel nevydařenou účast českého výběru komentátory

0: Jaromír Bosák. Svěřenci trenéra Koubka závěrečný duel ve skupině proti Mexiku nezvládli a na turnaji končí. S domácím týmem nakonec prohráli vysoko 3-0 a na další utkání na šampionátu si budou muset počkat minimálně 4 roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Příprava zápisu horského hotelu a vysílače Ještěd na seznam UNESCO může kraji trvat až 10 let. Nebude to snadné a bude to něco stát. Jestli do toho kraj skutečně půjde, musí rozhodnout krajští radní a také zastupitelstvo. Podle krajské náměstkyně pro cestovní ruch Květy Vinklátové, ale Ještěd na seznam UNESCO patří. Jiná památka na světě tohoto typu s touto historií a příběhem podle ní neexistuje. Na severu Čech bude dneska slunečno a tropické teploty. Čeká nás většinou jasná obloha a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 29 až 33 stupni.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, důvod k radosti je, není to teda fočus, ale je to, že je čtvrtek ráno, 6 hodin, 2 minuty, už se nám blíží víkend, s vámi Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Ahoj.
2: A
1: já, čau, krásné ráno. Pojďme na muziku, tady je Pink.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Pink, Just Like a Pill, tohle je čtvrteční Hit Radio. První song snídaně šampionů, přejeme vám krásné ráno. Já mám na vás dotaz. Já jsem včera přijel odpoledne domů, celý ulepený, a udělal jsem takovou tu svoji klasiku, jo. Celý jsem se svlíknul do trenek. Což je úbor, který v těchto horkých dnech doma používám, jo. A tak jdu po bytě a říkám si, jak to mají asi ostatní, jo? Jak to přežívají teďka doma? A pak mi došlo a řekl jsem si, Michale, vždyť ty pracuješ v rádiu a můžeš se zeptat. Tak nejdřív se ptám vás dvou, v čem chodíte v těchto horkých dnech doma? Co Jasmin?
1: Tak Jasmin chodí jako ty, ne teda v trenkách, ale ve spodním, a když je velký horko, tak si, tak prostě nijak.
0: Jako úplně. A Kuba? Kuba
1: ten v trenclích.
0: Jasně, jak to vypadá u Davidu?
2: Já jsem si myslel, že uzavřeš ten svůj příběh tím, že jsi uvědomil, Herko, já pracuji v práci a můžu být v 9 doma, zatímco ostatní jsou v kanclu a takovýhle věci vůbec neřeší, takže já když přijdu z kanceláře v 6 večer, tak ono už zase takový vedro není, takže...
0: A nebo já si myslel, že řekneš, že mi došlo, že pracuji v rádiu a že vlastně tady můžu chodit v oblečený, jak chci, protože mě nikdo nevidí, ale nevím, jestli byste to ocenili vy.
1: Úplně.
0: Ty bys ses necítil jako chlap a ty bys byla znechucená.
2: Oba bychom se cítili nepříjemně, každopádně.
0: Jasně tak. A tak mě napadlo, že bychom mohli udělat sondu k vám, kdo nás sladíte, a mohli bychom to dát do minuty šampionů. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a v čem doma chodíte oblečený v tomhle horku. Prostě když přijedete do práce a už máte pohodičku, jo, tak kolik vrstev oblečení máte na sobě, případně jestli třeba žádnou, jo, tak to nás zajímá. 777 937 777. Jsme moc zvědaví, nebo já teda jsem zvědavý.
3: Já taky.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling na Hit Radio. I got

0: Justin Timberlake. Can't stop the feeling. 6:11 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Udělali jsme si takovou sondu do vašich domácností, aneb jak chodíte oblečení, neoblečení. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Tom Horku, nutno podotknout. Lucie Ostrava bydlí na baráčku a její úbor v horku, ať už doma nebo na zahradě, jsou plavky.
0: Simča Bohuslavice nadmetují, okamžitě se svlékne a jde do sprchy, pak je ve spodním prádle.
1: Monča Varnsdorf takže ve svých 55 letech, které má dnes prej, tak všechno nejlepší, chodí doma jenom v tílku bez ničeho.
0: Martina Praha doma chodí už jenom ve své kůži, jaký je vedro, občas jí to zpříjemní její pes, který si na ní lehne, takže má kůži a srst vlastně.
1: Roman Brno trenky a když někdo zazvoní, tak si rychle přehodí tričko, že se aspoň snaží být slušnej.
0: Kača Olomouc, přátelé, nula vrstev.
1: Kája Batelov bydlí nad sklepem, takže hodí oblečení normálně a je to skvělé.
0: Martina Praha, na Vostro.
1: Verča Zlín vzdala se pod prsenky, v tomhle počasí má prostě prázdniny taky.
0: Takže prostě chodíte skoro nahatý. Takže to, co jsem si myslel včera opravdu, když jsem se procházel v trenkách v obytě, jak to asi má celá republika, tak to sedí. Musím se
1: Já jsem dokonce viděla nějaký naháče, že jsem koukala na balkoně, jsem stála, vyhlížela jsem tak různě a naproti byl nějaký starý naháč. Aha. Takže ano, mám to z první takhle.
0: My jsme tady včera, nebo kdy to bylo, řešili, že třetina České republiky jsou šmíráci, jo? Tak už víme, kdo z nás tří je ten největší tady. Nicméně ještě by mě zajímala jedna věc, jo? Hele, to mi řekni, Jasmin, jaký pocit je si po celém dnu sundat pod prsenku, když se vrátíš v tomhle horku domů? Jaký to je pocit?
1: To já ti neřeknu, protože upřímně dneska jí mám na sobě třeba po roce, si myslím.
0: Jo, takhle. Já si myslel, že to jakoby dokážeš jako vysvětlit, jaký to je, jo, protože já si nedovedu představit v tomhle horku mít na sobě něco takhle kolem jako pas na prsou.
1: No, já si to nedokážu představit v podstatě skoro nikdy, jo, je to strašně nepříjemná věc, takže proto já lobuju za všechny ženy, nenoste to.
0: No a tak to my lobujeme taky tady zrovna. No. Tak pojďme na muziku. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, Hit Radio 6:13, krásné ráno, šampioni.

0: hi, hello, takhle budeme vítat kluky na letišti. Sean Baker na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. No jo, fotbaluje řeč. Tak, Davide, ty jsi byl vzhůru.
1: Je to tak, já jsem si nastavil budík místo na 5.00 na 4.00 a říkal jsem si, podívám se na výsledek, když už bude rozhodnuto, tak nebudu stávat. Jenomže to bylo po prvním poločase 0.00,
0: aha.
1: Takže jsem si říkal, rychle si vyčistím zuby, poběžím do práce, zapnul jsem si to. Tak.
0: A nedopadlo to.
1: A nakonec to nedopadlo.
0: Já jsem se nechal překvapit, já jsem teda nekoukal a říkal jsem si, že si to nechám opravdu jako překvapení až do rády a ty si ve zprávách říkal, že jsme prohráli, takže vstával si až teda na ten druhej poločas. A jak to teda vypadalo na tom hřišti? Co, pojď to říct nám dvěma, kdo tomu jako nerozumí.
1: Možná by bylo lepší, kdybych vstal na ten první a potom v poločase šel spát. Víš, já bych si říkal, hele, je to pořád 0-0, máme šanci postoupit, jdu se natáhnout a ono to potom skončilo 3-0.
0: No jak teda kluci hráli, co, kdybys to jako zhodnotil?
1: Hele, já nemám rád takový to hospodský kritizování, ale těžko se nějaký pozitivní slova hledají.
0: Tak kdyby jsi představil, že jsi teďka v hospodě, jo, takhle pípu tady nemáme, to je škoda, jo, tak kdybys to měl jako zhodnotit, takže nic pozitivního.
1: Tak pozitivní je už to, že jsme se tam dostali.
0: No tak to jo. A mě baví, že David na tom vždycky najde něco pozitivního, no.
2: Takže, ale teda loučíme se.
0: Takže už nehrajem.
1: Už nehrajem a minimálně 4 roky do dalšího šampionátu hrát nebudem.
0: Ty jo. No tak kluci, děkujeme, no.
2: Mexiko naopak teda potvrdilo roli favorita a co teda?
0: Co teda teďka? To... Takhle, myslím si, že fotbal pro nás jako pro Českou republiku prostě končí teďka.
1: No pro nás, fanoušky fotbal určitě ne, no tak teďka je vyřazovací část. Ty, co skončili na prvním nebo druhém místě v tabulce, včetně některých třetích míst postupují, ale tím, že Češi skončí na čtvrtém místě, tak pro ně opravdu turnaj končí.
0: Já si nevíš, o čem mluví.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
5: Ideální na léto s kámošema.
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
5: Tak to beru.
4: Když hry, tak Mironet.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
10: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
9: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
11: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Hit Radio.
15: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
16: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
17: Hit Radio.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na dálnici D8 na 74. a půltém kilometru směrem od Drážďan na Prahu. Bude v pravém pruhu probíhat údržba vodorovného značení. Určitě to v tom místě moc nehodí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Kontakt.

0: Doufáme, že máte skvělý ráno. Je přesně 6:30, s vámi Michal, Jasmin, taky David. David má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Zlato zlevnilo nejvíc za poslední měsíce. Cena se poprvé od loňského listopadu propadla pod hranici 4000 dolarů za trojskou unci. Za poklesem stojí především silnější americký dolar a očekávání, že ve Spojených státech porostou úrokové sazby. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun, a to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortíně. Přátelství může mít větší vliv na naše zdraví, než si myslíme. Podle odborníků jsou kvalitní vztahy důležité pro psychickou pohodu, sebevědomí a dokonce i délku života. Klíčové přitom není množství přátel, ale to, jestli nám dané vztahy skutečně prospívají. Mm-hmm. Tak, a já tady mám teďka takovou soutěž, která nebude mít vítěze. Odborníci tady totiž vypsali 5 kategorií přátel. A chtěl bych, aby každý z našich posluchačů, včetně vás dvou tady ve studiu, si po každý, když řeknu nějakou tu kategorii, jednoho kamaráda vybavil.
0: Dobře, tak pojďme na to.
2: Přátelé na celý život.
0: Máme.
2: Máme?
3: Máme.
2: Mm-hmm. Blízcí přátelé.
3: Mám.
0: Musí to být víc lidí, anebo
2: může musí to být víc lidí?
0: Tak to nemáme, já jsem dohrál už teda.
2: Dobře, pojďme dál. Přátelé z praktických důvodů.
0: Tak to
3: my
0: máme.
3: My jsme takový praktici.
0: Jasmin, ty jsi můj praktický přítel.
2: No ale pozor, další kategorie je kolegové z práce.
0: To taky nemám.
2: Tak počkej, to bych být já pro tebe.
0: Ty jsi kolega. Počkej, ty jsi Jasmin přítel a ty jsi kolega.
3: Já jsem praktik přítel.
2: Ježiši. Pojďme na poslední skupinu.
0: Je tam ještě něco, jo?
2: Přátelé ze stejné životní etapy.
3: A to je častý, ale. To máš i ty, Míšo, určitě.
0: Blbý, když nemáš kámoše, no. To si tuhle hru moc nezahraješ, no.
2: Aspoň máš nějaký kolegy.
0: Tak snad se v tom našli vy, nějaké své kamarády, kdo nás hladíte, a snad najdete zalíbení i v tomhle songu Coldplay. Speed of Sound na Hit Radio v 6:32. Dobré ráno.

0: Já to Taylor prostě miluju. Snad to máte taky tak. Shake it off na Hit Radio v 6 hodin 40 minut.
1: Jestli se vám zdá, že se u silnic nějak vyrojili podezřele moc policisti, tak se vám to nezdá, je to tak, protože kvůli startu prázdnin vytáhli ty kontroly o něco dřív a hlídek je opravdu mnohem víc, což dává smysl, protože máme poslední týden školy, děti jsou hlavou už na prázdninách, neřeší moc třeba bezpečnost na přechodech a podobně, takže si myslím, že je to dobře.
0: Já si myslím, že teda děti jsou na prázdninách, ale že i řidiči jsou hlavou trochu jinde, protože v tomhle vedru, pojďme si říct, nevím, jestli to máte podobně, ale já si teda občas připadám jako dost vygumovaně, ještě teda víc než normálně, jo, protože já teda moc klimošku úplně nejedu, ale pak člověk má pocit, že je úplně, i kdyby byl zaseklý, nevím, jestli to máte stejně. Nicméně, takže policisté vyrazili na lov takhle před začátkem prázdnin. No tak dávejte hlavně bacha tam, kde je stín.
1: Proč?
0: No tak nebudou stát v tomhle vedru na sluníčku, ne? Ať už s tou trojnožkou nebo zaparkovaný v civilním superbu. Takže dávejte bacha na stíny, aby tam nebyly náhodou schovaný. Rychle a zběsile tropická jízda. Za malou chvíli činasky, taky kamarád, no a samozřejmě vám, kdo nás sladíte v autě, poradíme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude doprava. Hezké ránko.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
4: Klikni!
5: Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
5: Ideální na prázdniny.
4: Doma, venku, na dovče.
5: Beru!
4: Když hry, tak Mironet.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Teplic na Děčín u odbočky na Varvažov. Probíhá výstavba okružní křižovatky, komunikace je pro nákladní auta neprůjezdná.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: ale jsou činasky slovenský klín. A tohle je čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, díky, že posloucháte. Telefon ve vodě. To se na vodě může stát, ale kam to až může zajít, tak to nám do soutěže s megashopem 4Camping poslala naše posluchačka Míša.
1: Ta píše doslova, před spoustou let jsme byli s partou na raftech a kamarádka, která byla takový ten kalamitní typ, utopila telefon, což je celkem běžná věc, ale telefon se podařilo zachránit a doschnout jsme ho chytře dali na palubovku do auta. Ovšem, při přejíždění do kempu jsem coby řidička řízla zatáčku a milý telefon vyletěl elegantním obloukem otevřeným okýnkem ven z auta. To už nepřežil. Letos po letech jdeme s kamarádkou znova a vzhledem k tomu, že i s dětmi, tak doufám, že už nebude ten kalamitní typ. No a přesně takovýhle a nebo podobný historky chceme od vás.
0: No tak pokud máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, něco opravdu vtipného, bláznivého, napište nám to na web hitradio.cz a my už zítra, v zítřejší snídaní šampionů, vybereme opět ten nejlepší příběh a jeho autor vyhrává poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun.
1: Mimochodem tahle ta značka Helly Hansen už desítky let oblíká vodáky, jachtaře, všechny, kdo jsou radši někde venku než doma, takže šup na hitradio.cz, pošlete nám ten svůj příběh a tvůj.
0: Držíme vám palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.
0: Za malou chvíli 7 hodin, ještě stihneme jeden song, Glass Animals Heat Waves, což je vlastně takovej hodně aktuální song. Na Hit Radio, hezké ráno. Jenom hity.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sleva na jízdném možná bude muset počkat. Premiér Andrej Babiš připustil, že vláda příští rok nejspíš nesplní slib 75% slevy pro studenty a seniory. Pokud se na ní nenajdou peníze v rozpočtu, kabinet se ji pokusí prosadit o rok později. O osudu slev mají ministři rozhodnout při červencových jednáních o státním rozpočtu. Elon Musk už není bilionář. Majetek amerického podnikatele klesl pod hranici 1 bilionu dolarů. Podle amerických médií má nyní hodnotu zhruba 957 miliard dolarů. Za propadem stojí několikadenní pokles akcí jeho firem Tesla a SpaceX. I přes ztrátu si Musk drží pozici nejbohatšího člověka na planetě. Západní Evropa zažívá historická vedra. Ve Francii padl druhý den po sobě rekord nejteplejšího dne od začátku měření v polovině minulého století. V Paříži teplota vyšplhala až na 41 stupňů. Extrémní horko navíc způsobilo výpadky elektřiny a bez proudu zůstaly desítky tisíc domácností. Teplotní rekordy včera padaly i v dalších zemích západní Evropy. A teď už pojďme k nám.

0: regionu.
1: Ochránci přírody chtějí v Ralsku zakázat vstup na oblíbený vrch Stohánek. Agentura ochrany přírody a krajiny navrhuje úplný zákaz vstupu. Důvodem jsou neukáznění turisté, kteří poškozují stromy a dřevo z nich pak používají k rozdělávání ohňů. Čerstvá ohniště najdou ochránci na vrcholu i přes výslovný zákaz a monitoring pravidelně téměř po každém víkendu. Na vrcholové skalní plošině se přitom nachází unikátní a zranitelný biotop. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 29 až 33 stupni. Bude většinou jasno, odpoledne přechodně polojasno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj, hezký ránko.
4: Hezký čtvrtek.
2: Snídaně šampionů.
3: Stále jsme tady a vy taky děláte dobře, že jste tady s námi. Krásné ráno.
4: A rozhodně s náma zůstaňte, protože se za malou chvíli dozvíme, jak spolu souvisí úspěšnost rande a čistota nebo špína v autě.
3: Počkejte na to, teď hity. Pan Sheeran a fotograf. Hezké ráno.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle si za rámeček dáte. Fotograf. Ed Sheeran, 7 hodin, 6 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio. Otázka. Chystáte se někoho pozvat na rande? Tak bacha, v čem váš protějšek přijede. Podle nejnovějších dat je stav interiéru vašeho auta jedním z nejrychlejších filtrů při seznamování. 7 lidí z 10 okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek špinavý auto. Tak prosím vás, takhle povrchní jsme.
1: Já musím říct, že pokud má člověk děti, tak je to asi trošku něco jiného, jo, tam ten bordýlek prostě bude v tom autě, ale jinak u nezadaných lidí, tak já jsem třeba měla ex, co tam měl fakt velký jako nepořádek a bylo to dost nepříjemný, musím říct, ale tak byla jsem s ním, nerozešla jsem se s ním kvůli tomu, ale současný má hezký auto, vyčištěný, takže dobrý.
2: Je zajímavý, že na každý příběh, který tady otvíráme, ty máš nějakýho ex, Jasmin.
1: Jakýkoliv
2: téma otevřeme.
1: Jo, to je ten jeden. To je ten jeden.
0: Tak kdybyste si představili teďka vaše auto, jo, ať už vy, kdo nás sledíte, anebo vy tady ve studiu, tak kdyby jste vyzvedli někoho, o koho máte zájem, tak dal by vám šanci, anebo ne? Já říkám, že ne, kdyby byl sám, jo, čistě teoreticky, protože já mám za sedačkou spolujezdce takovej binčus, jo, že by to úplně neklaplo, co vy?
2: Tak u mě je to trošku komplikovaný, protože já mám v autě nepořádek kvůli mý partnerce. Takže kdybych jel na to rande...
0: To je vlastně pravda, že jako... tohle je přesně ten případ, že ženy mají v autě binčus, chlapi mají naklizeno. Dalo by se jít ze země. Ale chlapi mají binčus doma a ženy mají perfektně naklizeno doma. Řekl to správně. Teďka jsem se do toho
2: zeptal. Mají uklizený auto, všechny mají uklizený doma.
0: Chápeme se. Teplo, ale už tady čám je vedro. Jo?
1: Jako tak. Musím s tím souhlasit asi, že to takhle je. No. Nicméně uvidíme, co na to naši posluchači. To nás zajímá, jestli vy máte v autě bordýlek, anebo vlastně tam máte jako naklizeno případně, kdo vám tam ten bordýlek dělá, že jo?
0: To je otázka. To si myslím, že na to bude ještě víc reakcí. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777. Klasicky přes WhatsApp, anebo nám to sem pingněte SMS-kou. My k vám pingneme další skvělý hity, Linkin Park, The Emptiness Machine. Hezké ráno z Hit Radia.

0: 7 hodin 14 minut, ladíte Hit Radio, krásné ránko. 7 z 10 lidí okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek nepořádek v autě, nebo přijede například starou šunkou. Povrchnost level milion. Tohle jsou ale tvrdá data, tak jak to vypadá u vás v autě?
1: Filip píše, ahoj, já mám nepořádek v autě i v bytě. Do té doby, dokud se neobjeví nějaká ta přítelkyně, tak pak se asi začne snažit teda.
0: Mhm. No ale blbý teda, když to rande, že jo, tak on musí mít naklizeno pořád, protože tady vychází jako 7 z 10 lidí, jakmile uvidí, že máš nepořádek, tak nic.
1: No když přijde rande, tak poklidí.
2: Začarovaný kruh, no to jedině.
0: Tak, taky já napíše, dobré ráno, přesně jak říkáte, doma mám huj.
1: To se říká, navrch huj,
0: ale
1: uvnitř
0: v autě fuj. Z bordelu v autě jsem schopná složit třeba i raketu či jadernou zbraň.
1: Taky Jana jiná. Ahoj šampioni, naše auto je rozděleno na uklizenou část, která je vepředu u nás, a pak na totální bordel, kde sedí naše holky. První věc, kterou slyším, když nasedneme do auta, mami, já mám hlad. Kdybychom dozadu pustili slepice, tak jsou totálně předspané. Přeji krásný sluneční den.
0: Víš, co je nejhorší pro chlapa? Když si uklidíš auto a máš vzadu dítě a to dítě začne jíst rohlík. To víš, že jsi prohrála tuhle bitvu. Máme tady taky několik hlasovek, třeba tu od Koudyho.
3: Zdravím šampioni, k tomu bordelu a nepořádku a čistotě, tak jelikož jsem bývalý kamionák, tak v autě se dá jíst z podlahy, ani smítko. Jo, ale doma to je jiná pohádka. Hezkej den, Koudy.
1: Děkujem za hlasovku, Koudy.
0: Taky hlasovka od Romana.
4: Tak dobré ráno, parto. Já si patřím mezi obě dvě skupiny. Auto, který mám jako služební, no, tady je dost velký bordel. No, a soukromí, no, tak to mám fakt vypulírovaný a tam se dá jít ze země. Děti, ne děti, manželka, ne manželka. Mějte se hezky, čau.
1: Takže takhle rozdíl ještě teda služební, soukromí, OK.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Davida.
5: Nazdárej Hit Radio. Já mám teda v autě naprosto vypimpíno, jakože tady by se dalo jíst podlahy. A na to, že to má 100 tisíc, tak už to, nebo chtěl jsem říct, že to není ani vidět. Každopádně problém je v tom, že to auto není moje a je to velká firemní dodávka. Takže vlastně stejně nevím, i když je zvenku i zvenčí naklezená, jak by se vlastně slečna tvářela na to, kdybych za ní přijel ve velký dodávce. Mějte se, čus, Dave.
1: No já bych si myslela, že mě chce ukrást.
0: Přesně, prostě. že tě chce uníst, no, tak takhle povrchní jsme. Mě by zajímalo, Jasmin, kdybych za tebou přijel, nebo takhle, kdyby za tebou přijel kluk, který se ti líbí.
1: No, to je lepší.
0: Kdyby za tebou přijel na třeba, nevím, ve starý dodávce, no. Jo, anebo v Mercedesu, tak co bys si vybrala?
1: Hele, tak já nemám ráda
0: moc. A kdyby to byl Mercedes, který má 60 míst k sezení? Tak co?
1: Ne, dodávky bych se bála a tohodle bych se taky bála, musím říct.
0: Dobře, dobře. Tak už víme, jak to máte vy. Děkujeme za vaše zprávy a taky za všechny hlasovky. Zdravíme vás do těch vašich aut a posíláme vám další hity. Tohle si pěkně vosilte. Madcon, Begin na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
11: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
12: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
13: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Taky nechcete končit léto větou?
16: To zase nějak uteklo, viď?
15: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
17: Mami, ten Superland byl boží.
18: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
19: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
20: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
21: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
21: Romantika.
15: Sportáky.
21: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
22: Firma na zážitky.
21: CZ.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze severních Čech, hlásíte překážku v plynulosti provozu na trase z Teplic na most za Chotějovicemi, probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.

0: když se nikdo neloučí, jsme teprve v polovině snídaně šampionů. Ale Farben na Hit Rádiu. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Vedra v Česku ještě zesílí, teploty budou den po dni stoupat a o víkendu mohou místy atakovat až 40 stupňů. Meteorologové upozorňují, že v neděli by mohl padnout i absolutní teplotní rekord pro Česko. Vlnu veder by měla ukončit až pondělní studená fronta, která přinese ochlazení a více deště. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu, země vyhlásila stav nouze. Po dvou silných otřesech se v Caracasu zřítily některé domy a lidé vybíhali do ulic. Americká geologická služba varuje, že katastrofa si pravděpodobně vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé škody. To, jak začneme ráno, může ovlivnit celý náš den. Psychologové upozorňují, že některé ranní návyky mohou zvyšovat pocity úzkosti a stresu. U řady lidí se totiž hned po probuzení přirozeně zvyšuje hladina kortizolu, hormonu, který může vyvolat napětí, nervozitu nebo obavy už od prvních minut dne.
3: To mám v pondělí hlavně teda, nevím, jak to máte vy, ale ten pondělek, tam ten kortizolek probíhá dost. No.
2: Takhle, já tady mám dokonce 5 takových rysů,
3: které
2: pokud děláme ráno, tak můžeme být potom nervóznější celý den. Tak si pojďme odškrtávat.
3: Dobře,
2: opakované tak. Odkládání budíku.
3: Mm-hmm. Dělám.
2: Mm-hmm. Káva místo vody.
3: Taky občas.
2: Příliš mnoho úkolů hned po ránu.
3: Někdy.
2: Den bez plánu. Vždycky.
3: Vždycky.
2: A poslední, kontrola mobilu hned po probuzení.
3: To nikdo nedělá, ne?
2: Ruku na srdce.
3: Dávám to tam.
2: To děláme všichni.
3: Takže 5 z 5. Takže co to znamená? Že jsem technicky mrtvej vlastně. Pojďme soutěžit. Máme pro vás další chytré hodinky Garmin Vivo Active 6, které pohlídají váš zdravotní stav. Hodnota 7500 korun, vydrží až 11 dní na jedno nabití, zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Taky umí zobrazovat notifikace z telefonu a můžete s nima platit nebo poslouchat hudbu. Prostě parádní parťák na sport i běžný den. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.36. Tohle je čtvrteční Hit Radio. A vy? Rychlá
1: pětka. Dneska soutěžíte o chytré hodinky Garmin, který patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. A konkrétně teda model Vivo Active 6 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
0: No a tyhle parádní hodinky může vyhrát Káťa. Káťo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi napsala, že bys chtěla soutěžit a vyhrát hodinky pro syna, protože je velký sporťák a měl by velkou radost. Máš kluka sebou?
2: Nemám, je na školní výletě, vrací se odpoledne.
0: Jasně, odpoledne. A máš někoho sebou v autě, nebo to bude solo jízda?
2: No, mám tady dceru.
0: A dcera se jmenuje?
2: Pepina.
0: Sabina, takže...
1: Ne, Pepina.
0: Jo, Pepina, já jsem řekl Sabina. My tady totiž jednu Sabinu máme ve studiu, ona tam sedí v rohu a je na telefonu, já vůbec nevnímá. Takže Pepina, jo. Takže Káťa a Pepina, tak pojďme na to, holky.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která pohádková postava spí 100 let, než ji někdo políbí?
4: Růženka.
0: Ano. Pepino, ty jsi skvělá. Tak pojďme na další otázku.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje bájný kůň s jedním rohem na čele?
4: Jednorožec.
1: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jakou barvu má smaragd? Červenou anebo zelenou?
2: Zelenou.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, který zvíře je známý tím, že mění barvu podle okolí?
2: Chameleon.
0: Ano. A pátá otázka.
1: Kolik kol má klasický jízdní kolo?
2: 2.
0: A to je správně.
1: Yeah! Pepino, Káťo, je to vaše.
2: Super, máme velkou radost.
0: Tak teďka záleží, ale protože Pepina odpověděla na víc otázek, tak jestli si ty hodinky nebude chtít nechat pro sebe, co, Pepi?
2: Co? Kejme,
0: že jo? No, tak to bylo...
2: Myslím, že to neprojde.
0: To bylo jasný, ale takhle, zítra pátek, snídaně šampionů, ještě tady máme 1 hodinky, třeba se vám podaří dovolat a můžete si to podělit tak bez hádek, jo? Tak holky, Káťo, Pepino, mějte se krásně, děkujeme za soutěž, hodinky posíláme a... Užijte si čtvrtek, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj.
0: No jak bylo řečeno, poslední chytré hodinky Garmin opět zítra v Rychlé pětce tady ve snídaní šampionů.
3: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Je skoro 8:15. Tohle je Poetika na Hit Rádiu. 7:42. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Představte si bizarní a naprosto nesmyslnou situaci. Objednáte si pizzu, nic za ní nezaplatíte a ta pizza vám ani nepřijde, ale vy z toho budete mít velkou radost, jo. Tak přesně takhle teďka relaxujou v Jižní Koreji. Jo, oni tam místo meditace stahujou aplikace, který jenom předstírají, že něco dělají, jo. Takhle objednáte si jídlo, nepřijde vám, koupíte si letenku, ale vlastně nikam neletíte. A je to takový jako biohacking mozku, že vy se na něco jako těšíte, očekáváte něco a vlastně vám to navodí tu fyzickou věc, že se takhle cítíte, ale vlastně se přitom nic neděje a takhle obelháváte sami sebe.
0: Já jsem na tě vůbec nerozumím.
1: No, opravdu, je to tak.
0: Takže já si teda stáhnu aplikaci, snažím se tomu rozumět. Já si tady stáhnu nějakou aplikaci, kde si teda jako objednám nějaké jako jídlo, který se vlastně neobjednám a logicky mi teda nic nepřijde a jsem s tím spokojený, jo?
1: A jsi normálně šťastný, odpočatej a úplně načatej.
0: No strašně, já jsem strašně šťastný, no. Takže teďka pojďme si hromadně objednat teďka nějaký jídlo všichni, jo? Který nám vlastně nepřijde. No ale to je normálně instantní štěstí, jo?
1: Ale Jižní Korea je prostě jinde.
0: Ty bláho, no to je totálně jinde, no.
1: Tak možná letenky tam kupovat, co?
0: Asi ne, ušetříme, no. Pojedeme na Macháč. Billy Gilly, Zara Bolain, taky Ava Max, další hity pro vás a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu pro vás, kdo nás ladíte na cestách.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Tatart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
7: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni, včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tiskulevně.cz. Náplně hned.
13: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Je tak slnivě stylová a konečně v České Lípě. Okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7. Oslnivě stylová. Až 90 km čistě na elektřinu. Kombinovaný dojezd až 1200 km. A výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7. Oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
15: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
16: Ať
15: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude zdejší, všude je fajn.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Ústí nad Labem v přístavní ulici u zastávky přístav probíhají stavební práce. Počítejte s omezením provozu, rozhodně se tam zdržíte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jan.

0: DNA, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů.
1: Máme tady asi největší ironii týdne, nebo možná roku, let. V Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatickým změnám, protože bylo moc horko. Ano, akci o tom, že je na Zemi čím dál tím větší vedro, překazilo až moc velký vedro.
0: To je jako kdyby dinosauři demonstrovali proti meteoritu tenkrát.
1: Ale opravdu to horko bude a bude opravdu obrovský, jo. O víkendu u nás to má být šílený.
0: Poslat nějakých asi 40 stupňů, ne, říkali, nebo něco, nám slibujou teda, já doufám, že ne, ale ono asi jo.
1: Sama meteoroložka Dagmar Honzová, jo, říkala toto.
2: A v neděli to s největší pravděpodobností padne. Mimochodem na grafice poprvé za 20 let vidím 40 stupňů Celsia na území Česka.
1: To je vrchol, dámy a pánové.
0: Takhle, nevím, jestli v neděli padne rekord, ale my určitě. No tak musíme si přát, ať to dobře dopadne, jinak nevím, jestli jste koukali na předpověď na příští týden, je tam krásných 21 stupňů a déšť.
1: Deštík, no jo.
0: Jako nevíte, jak já se na to těším a věřím, že vy, co jste teďka u rádia a neviděli jste tuhle informaci, tak vás to úplně tak jako, už aby to bylo, no těšíme se. Pojďme na muziku, Miles Smith, Nice to meet.

0: co ne. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
3: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
4: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cesta na jih Evropy může trvat o 10 hodin déle. Nadcházející víkend patří mezi takzvané černé dny na evropských silnicích. Do provozu se promítnou začínající prázdniny v Německu i uzavírka jedné z hlavních tras do Itálie. Dopravní experti varují, že ještě horší situace přijde na konci července a začátkem srpna. Kolony mohou řidičům začátek dovolené velmi výrazně zkomplikovat. V Česku opět padaly teplotní rekordy, nová maxima pro včerejší den zaznamenalo 14 meteorologických stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. Odborníci navíc varují, že v dalších dnech bude ještě tepleji. O víkendu tak může padnout i absolutní český rekord 40,5 stupně. Válka s Íránem má stát další biliony. Bílý dům žádá kongres o téměř 88 miliard dolarů navíc. Většina peněz má pokrýt náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě. Další miliardy mají zamířit třeba na pomoc zemědělcům nebo boj s ebolou v Africe. Žádost přichází ve chvíli, kdy v USA sílí kritika konfliktu i jeho dopadů na domácí politiku. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Příprava zápisu horského hotelu a vysílače Ještěd na seznam UNESCO může kraji trvat až 10 let. Nebude to snadné a bude to něco stát. Jestli do toho kraj skutečně půjde, musí rozhodnout krajští radní a také zastupitelstvo. Podle krajské náměstkyně pro cestovní ruch Květy Vinklátové, ale Ještěd na seznam UNESCO

0: patří. Jiná památka na světě tohoto typu s touto historií a příběhem podle ní neexistuje. Na severu Čech bude dneska slunečno a tropické teploty. Čeká nás většinou jasná obloha a nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 29 až 33 stupni.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
3: Jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Taky Davidem, dobré ráno.
5: Hezký čtvrtek vám všem. Snídaně
4: šampionů. 8:02, my jsme tady a jsme moc rádi, že i vy jste se k nám přidali. Dobré ráno.
5: Vzpomeňte si teďka na svý první brigády, co to bylo, kolik jste si vydělali třeba na hodinku. No a to probereme samozřejmě a i to, jak to mají dnešní mladí brigádníci.
4: No prostě se jim nechce dělat víc tomu za chvíli. Lady Gaga Poker Face.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Takhle nějak to bude vypadat na summitu NATO. Pohledy politiků a prezidenta Poker Face. Lady Gaga, 8.06 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Je jim 15 let a už chtějí mít home office. Není to vtip, ale je to opravdu letošní trh brigád, jo? Jestli jste si říkali, že zaměstnávat generaci Z je možná těžký, tak počkejte na generaci Alpha, což jsou děti, kterým je teďka nějakých 15-16 let a nastupují na ty první brigády. A personální agentury teďka opravdu zveřejnili data k těm letošním brigoškám a je z toho jasný, že mají celkem jako jasnou představu o té práci, jo? Že nechtějí nic manuálního, nechtějí čistit věci, ale chtěli by ideálně z domova práci s flexibilní pracovní dobou.
0: Víš, co mi úplně nejde do hlavy? Generace alfa, když se řekne slovo alfa, tak to máš spojený s tím alfa samcem, jo? A pak tady máš teda tu generaci alfa, kterým je kolem 15 let a prostě jako my bychom chtěli ten home office, a abychom si mohli dát to bezlaktózový a bezkofeinový kafe, jo? Takže takhle to máme. Alfa ne, alfa samec ne, tak co to je? Kdo to označoval tohle?
1: Kdo to označoval, nevím, ale opravdu takhle s těma brigádama to u nich chodí. Což myslím si, že za našich dob nebylo, byť my dva třeba máme tu dobu trošku jinou, ale ani za mě to nebylo. Tak za tebe a za vás, posluchači, brigády byly jaký?
0: No tak tenkrát za starých, že jo? My bychom řekli tady s Davidem. To byla poctivá manuální práce.
2: Právě ty brigády byly vždycky, nebo první brigády byly vždycky spojený s nějakou manuální prací.
0: To bylo,
2: že jo?
0: Ale let, jo, jako, že jo.
2: Těžko se dělá třeba barman.
0: A ne, že jsi alfa samec a jdeš tady na home office. Jako.
2: Těžko se dělá barman nebo čišník z home office.
0: Přesně, no. Tak já teda zaspomínám, úplně krásně si vybavuju, 20 let to bude letos, myslím tak nějak, a vidím to jako včera, když jsem jezdil po poli na stroji a třídil brambory. No, ty taky.
1: No, já jsem nejezdila, ale já jsem vykopávala brambory jako ručně, no.
0: A dostala za to zaplaceno, nebo to bylo u vás doma na zahradě, nebo?
1: Bylo to na zahradě, ale dostala jsem zaplaceno.
2: Fakt jo.
1: My jsme měli rodinný mlejn a tam bylo pole a já jsem takhle tam.
0: Nekecej, nekecej.
2: Kolik jste za to brali tehdy?
0: Kolik jsme brali, já nevím, ale já za ty peníze, co jsem si vydělal, vím, co jsem si koupil, a to byl takovej přenosný reprák k mobilu. Stálo to něco kolem 5000, což bylo hodně, jo. To bylo speciální jenom na ten telefon, že jsem tam dal zasunout a hrálo to, jo. Takže všechny prachy, co jsem tam vydělal na tom poli, ta dřina jak blázen, reprák.
1: Já jsem z pole teda pak přešla ještě, to jsem dělala takový ty ovocný šťávy, jo, jak jsou teďka všude možně. A pak už jsem dělala prostě třeba v obchodě a pak už jsem šla do toho gastra a prošla jsem si všechno možný. Co
2: prostě dej? Nikde žádný home office. My jsme s kamarádem dělávali na skladě a pamatuju si, že to bylo ve skladě jeho táty a ten nám dával 50 korun na hodinu.
0: Hmm. Počkej, ve skladě, to jsem dělal taky ve skladě.
1: Taky, já taky.
0: Ale o rok později, to byla jedna firma v Náchodě, si pamatuju, nebudu jmenovat, ale bylo to obrovský sklad, tam měli tam různý takový restaurační vybavení a tak dále a jezdili jsme na paleťáku a ono se na něm nesmělo jezdit, jakože odstrkovat se, jo. Ale my jsme tam dávali normálně závody a vždycky nás tam viděl šéf a říká, co děláte? Prču, ne? No a pak tam byl ještě elektrický paleťák, promiň, to úplně vzpomínky obrovský, jo. A na tom si musel mít papíry. A já prostě, jelikož se mi s tím nechtělo tahat, říkám, tak to se s tím nepotáhnu z druhé strany tady skladu, ne. Tak já s tím elektrickým a říkám mi, kolega, ty na to máš papíry? Říkám, ne.
2: Na tom musí být. Prostě nikde žádnej home office.
1: Nikde žádnej home office, teďka ale jo. A jak jste to měli vy, tam předpokládám, taky nebyl home office, ale chceme znát ty vaše příběhy z prvních brigád.
0: Jaká byla vaše první brigoška, kolik jste si eventuálně vydělali a třeba, co jste si za to i koupili? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi, přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte normálně SMS-kou. Teď další muzika, tohle jsou hodiny, hezké ráno.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Wake Me Up. Tohle je Avicii a Aloe Black a tohle je taky čtvrteční Hit Radio snídeně šampionů, 9:45. A co vy, mladáci, už máte na letošek sehnanou brigošku? Nebo ještě ne? Generace Alfa a i generace Z si brigádu představuje jako home office v tom nejideálnějším případě. Tak jsme se vrátili do našich mladších let a vzpomínali jsme na tu opravdovou jako řeholi poctivou práci. Jo. Přišlo nám od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jaká byla vaše první brigáda a eventuálně kolik jste si vydělali.
1: Liduš píše, čauky, vy jste dneska po ránu zase boží, děkujem. Já jsem svou první brigádu absolvovala ještě v JZD, v jednotném zemědělském družstvu. Tam home office fakt nebyl a myslím, že krmit a dojít krávy z domova nejde. Ale mojí pracovní náplní bylo přehazovat seno z jedné hromady na druhou na půdě nad kravínem, prý aby se nezapařilo. No dělali jsme tam s kamarády úplný prd a vydělali jsme si za dva týdny asi 500, ale byla to aspoň prča.
0: Hezký, taky Honza z Krnova píše, ahoj, moje první brigáda v roce 98, dnes již neexistující firma Dacon Kotle, sazba 40 korun na hodinu, dělal jsem na lince a zapomněl tam dávat těsnění, tak se za dva dny stahovalo asi 1000 kotlů a řekli mi, ať už zítra nechodím.
1: To je pracant roku, to chceš.
0: To je skvělý.
1: Terka, a to je taky teda story ze života, to se mi hodně líbí. Dobré ráno, moje první brigáda byla u tačky na firmě uklízet kanceláře. Slíbil mi 1000 korun za měsíc. Když jsem si přišla pro první výplatu, dostala jsem 750 korun a když jsem se zeptala, kde je ten zbytek, účetní mi řekla daně a ať si zvykám. Realita života hned od 15. Mějte krásný den.
0: No tak člověk si musí zvyknout na ten reálný
1: to
0: život, no
1: krutý.
0: už za mládí, v mládí. Taky tady máme pár hlasovek, třeba od Lenky. Jo.
1: Když ji pustíme, bude to super.
0: Tak ještě jednou, taky tady máme pár hlasovek, třeba tu od Lenky.
2: Ahoj, tady Lenka. Tak já jsem měla první brigádu v 15, byl to roznos letáků. A dělala jsem to asi 7 let a za mě do dneška, no to strašně ráda vzpomínám. Byla to pro mě úplně top brigáda, kterou jsem asi kdy měla, protože tolik času na vzduchu jsem v životě nestrávila jako při roznosu letáků. Takže za mě určitě roznos letáků a pak jsem samozřejmě pokračovala nějaký ty potraviny, nábytku jsem pracovala taky brigádně, ale prostě roznos letáků, dneska už se to ani nevidí, protože dneska už jsou různý aplikace na to. Ale kdysi si myslím, že to bývaly jedny z prvních brigád.
0: Tak pozor, roznos letáku, jo, to mi úplně otevřelo vzpomínku. Kamarád takhle rozvážel leták, no rozvážel. On si nabral letáky na kolo, na ten nosič dozadu a jel je odvíst do místní řeky, jo.
1: To je strašný.
0: Takže takhle nějak rozvážel leták, jo, hrozný.
1: Ale ono se to dělo, já jsem taky roznášela, ne rozvážela, ale roznášela letáky a spoustu lidí to tam takhle jako šmelilo, no.
0: To bylo hodně ošmelený, no. Pojďme ještě na hlasovku od Jitky.
3: Tak moje první brigáda, bylo mi 14 a chodila jsem sbírat dosadu švestky. Od té doby nemůžu švestky ani cítit, ale tenkrát jsem si za to vydělala asi 2000 korun a koupila jsem si tiskárnu.
0: No.
3: Ahoj, no. Jitka.
0: Hezký, no a pojďme to uzavřít krásnou zprávou. My jsme se bavili o tom, nebo výzkum říká, že generace Alfa a generace Z prostě by chtěla ideálně home office a nechce se jí moc pracovat. A píše nám Peťa, hezký den, ráda bych reagovala na brigády dnešní generace. Dcera, 16 let, má brigádu v kuchyni restaurace, myje nádobí, pomáhá s přípravou jídla, baví to a nezastaví se. Tak to s tou generací Alfa nebude tak zlé.
1: Tak jsme rádi.
0: Tak doufáme, že jste nějakou parádní brigošku sehnali a se můžete těšit, že si koupíte něco, co si třeba chcete koupit a teďka na to ty prašule ještě nejsou. Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.

0: Benson Boone, Beautiful Things na Hit Rádiu v 8.24. Krásné ráno.
1: Zítra se rozdává vysvědčení a schválně si víte, kdo se na něj těší úplně nejvíc.
0: No tak samozřejmě, že děti.
1: Ne.
0: Tak ne. Tak teď už nevím.
1: No tak učitelé samozřejmě, že jo. 66 dní prázdnin budou mít klid od dětiček, jo, samozřejmě pro rodiče to bude trošku jízda celý ty prázdniny, ale učitelé, ty se koukají na tohleto datum úplně jako horolezec na nějaký vrchol extrémní.
0: Počkej, já si úplně teďka vidím všechny učitelé, kteří nás poslouchají, ti, co třeba nejsou ve škole a říkají si, jak jako 66 dní, protože oni přece musí pak připravovat už samozřejmě ten další školní rok a už teďka, a už přepnuli, dobře, už nás neposlouchají.
1: Ale tak měsíc a třeba čtvrt nebo půl volníčko mít budou, takže hlavně zítra, maminky, tatínkové, nezapomeňte přinést do školy nějakou pozornost pro učitelky. Dá to teda synátorům a dcerám, ať dá nějakou kytičku, nějakou čokoládku, něco, jo?
0: Ježí, vzpomenete si na svoje první vysvědčení?
1: Samý, no. Vy jste neměli samý?
2: Jsem měl jenom jednu jedničku.
0: To bylo jednu velkou, no? Že jo, to se dělalo dřív.
1: Ty tak jsi měla to já už jako nezažila.
0: Fakt? No, taky nádoba, no. Let's get it started! Black Eyed Peas, to k vám letí za malou chvíli a samozřejmě myslíme i na vás. Kdo nás máte sebou na cestách, bude i aktuální doprava, tak na to počkejte, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
5: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: XXL výprodej v online shop CZ.
11: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
13: Asi bouchla hadice.
12: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
13: Co?
12: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
13: Chlapi, jedem do Hostru!
14: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
15: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa,
18: Harley,
17: Tomáš Klus,
18: Single X.
17: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
19: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
20: Tohle není jen festival,
21: to jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
22: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech přichází informace o uzavírce. V Mostě v ulici Jarmily Glazarové probíhá rekonstrukce vodovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitradio Kontakt.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tohle je čtvrteční Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi a Dave má ranní update.
1: Ranní update.
2: Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun. A to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortině. Fotbalisté Jihoafrické republiky slaví senzační postup. Tým, u kterého se očekávalo poslední místo v naší tabulce, nakonec porazil Jižní Koreu a postoupil z druhého místa. Naopak poslední končí po duelu s Mexikem Česko. Vana nebo sprcha, to je oč tu běží. Populární zpěvačka Madonna měla na své partnery v minulosti zvláštní požadavky. V 80. letech údajně trvala na tom, aby měli doma vanu.
0: Aha.
2: Tak to bylo v 80. letech, při současných teplotách, předpokládám, že očekává u svého partnera klimatizaci.
0: Já teda, když se tak na sebe koukám, na tu svoji vanu, tak měl bych u Madony šanci. A velkou. Ach jo. No, už se blíží víkend, no. Hele, mozek přehrátej, už nic lepšího nevymyslíme. Spin Doctors, Two Princes, tohle je Hit Radio 8.34 a my vám přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: takhle zní Září, Cry for you na Hit Radio. 8.41. Jedna věc je v práci důležitější než plat a je to něco, co polovina z nás v práci nikdy nedostaneme. Na to, o čem je řeč, chvíli počkáte? Tak jo. Za malý moment k tomu další detaily, podrobnosti, taky samozřejmě přihodíme další hity. Tohle vás bude bavit, to jsou Miraj, Vedle tebe usínám a staví se i Leony tady na Hit Radio. Hezké ránko, šampioni.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: www.levnězčiny.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
6: V hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
9: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Ladíte čtvrteční Hitradio 852 a Leony. Schválně, kdy naposledy vám váš šéf řekl, že jste fakt dobří? A stalo se to vůbec někdy? Poslední průzkum říká, že skoro polovina zaměstnanců nedostane pochvalu za celý rok, i když, pozor, experti tvrdí, že jedno obyčejné spojení, hele, dobrá práce, funguje líp než vyšší výplata.
1: Udělá to divy a myslím si, že nejenom v práci, že i doma, jo. Když partnera pochválíte, ať už, že něco dobře udělal, smontoval něco, nebo ženě, že jí to sluší, že hezky dobře navařila.
0: Takže
1: jo?
0: To funguje ve vztazích.
1: No ano.
0: Čím víc chválíš, tím třeba ti taky víc partner odpustí. Já se tě zeptám, Jasmin, kdy naposledy tě pochválil šéf? Ty jsi v té 50% skupině, kterou nikdy, anebo kterou chválí, co?
1: Tak asi mě, jako vlastně, podle mě každý šéf někdy pochválil.
0: Rozumím si, že řekneš, máme stejného šéfa.
1: Ale nespomenu si už, kdy to bylo.
0: Takže ne. Takže, ne? Chválí jenom mě. Takže počkat, experti říkají, že teda pochvala vynahradí peníze, jo? No tak, hele, můžem zkusit dojít do banky, tady s tím poplácáním po zádech zaplatit hypotéku a uvidíme, jo? Myslím, že to úplně nebude fungovat. David Guetta, tedy svým Stones and I, to je poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Tak šampioni, vy kdo jste u rádia, pojďme si to společně užít. Hezké ráno.

0: A taky vysvědčení, no zítra bude parádní den.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Jenom bude trošku teplo. Tak se na vás zítra v 6.00 těšíme.
2: Ahoj, ahoj.
0: Čau, už je zase čtvrtek.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na obchvatu Tanvaldu. Na kruhovém objezdu bude dneska u Krajnice probíhat údržba zeleně, tak projíždějte opatrně. No a pozor, dejte taky na trase mezi Bílým kostelem a Hrádkem nad Nisou. Tady aktuálně probíhají práce na silnici a v místě je zúžení do jednoho pruhu. Tak i tady sundejte nohu z plynu, na cestách se opatrujte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ale ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Liberec opraví dětské dopravní hřiště. Kontrola odhalila havarijní stav některých prvků, které musely být z bezpečnostních důvodů vyřazeny z provozu. Dětské dopravní hřiště slouží především k výuce dopravní výchovy žáků základních škol. Ve vybraných dnech je zároveň přístupné také veřejnosti. Město proto považuje zajištění bezpečného provozu za prioritní. Poslance dnes zaměstnávají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci.
1: Fotbalový servis.
12: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace. Před 20 lety v Německu rovněž vypadl už po skupině. Na severu Čech měříme 23 až 27 stupňů. Dneska si budeme užívat sluníčka, bude většinou jasno, odpoledne přechodně polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 29 až 33 stupni.
1: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný čtvrtek, krásný dopoledne, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. Společně si teď jdeme rozjet 3 hodinky plný hudby a k tomu taky dneska probereme věc, která dokáže prověřit sebevědomí člověka během minuty. A to jsou plavky. Nejdřív ale hitej, pojďme si to rovnou odstartovat. Martin Garrix, Bon a No Sleep, to za váma posílá.

0: vstoupili do toho čtvrtečního dopoledne společně s Roxetama a hitem Fade In Like a Flower. Kamarádi, léto je tady, teploty rostou a spousta žen, já věřím, že i spousta pánů, právě vstupuje do jednoho z nejnáročnějších období, což je plavková sezóna. Nejenom, že je někdy stresující je nosit, ale on je takovej nákup plavek samotných, je dost specifická disciplína a myslím si, že dámy, vy mi dáte za pravdu, že je to občas fakt bolest. Konečně najdete dobrý vršek, pak zjistíte, že k tomu nemají žádnej hodící se spodek, nebo narazíte na fakt hezký plavky, kde se vrchní i spodní díl prodává dohromady, jenže zase jeden díl byste potřebovali v L-ku a druhý v M-ku, no čirý utrpení. Nedej bože, když s váma na nákupy vyrazí i partner a vy už po pár minutách slyšíte, jak vzdychá a nadává, že vám to trvá, prostě nespěchejte na nás, jo? Takový plavky, to je alchymie, není to sranda. Jediný, co třeba já osobně nesnáším ještě víc než nakupování plavek, je kupování nových džínů, najít ty ideální, to je prostě nadlidský úkol. Každopádně, holky, mě by zajímala vaše strategie při nakupování plavek. Máte třeba nějaký tipy a triky, jak si to trochu ulehčit? Nebo celkově, jaký kus oblečení nakupujete vždycky nejmíň rádi? A pánové, vy se mi taky určitě pojďte ozvat, co vy a plavky, jak to máte? No, pojďme to probrat, dámy, pojďte si klidně i postěžovat. Tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: Za chvilku na to mrkneme a do té doby vám posílám někoho, kdo určitě nikdy neměl problém s výběrem plavek. Asi hlavně kvůli tomu, že je to muž. Enrique Iglesias.

0: I tak to za to stojí, skvělý hit, který se nám vlastně i docela hodí k dnešnímu tématu. Řešíme, jak je pro ženy náročný vybrat správný plavky. No, pak to za to stojí, když můžeme skočit v horkém dni do vody. A vy mi děláte obrovskou radost, protože mi píšete, co vy a plavky. Zpráva od Martiny. Ahojky Silvy, tak to je trefné. Vybrat hezké plavky, které padnou a ještě za ně nedáš půlku výplaty, to už je skoro sci-fi. Já mám strategii moc nezubnout ani nepřibrat, abych mohla nosit jedny a ty samé několik let. Mazaná strategie, Marti, díky za to. Přišla mi zpráva taky od Verči. Zdravím Hit Radio, já po vyzkoušení několika modelů vždy rezignuji a říkám si, že holt letos do vody nepůjdu a budu radši hlídat ručníky na pláži. Taky možnost zahrát si na plavčíka, jenže Veru, víš, co je na tom nejhorší? I takovej plavčík potřebuje plavky, takže je to prostě bludnej kruh, není z toho cesta ven. Ale kamarádi, pozor, mě tady na náš WhatsApp přistála taky zpráva od jednoho muže. A normálně, kdyby se dneska soutěžilo v tom, čí zpráva je nejlepší, tak já to tady musím dát Petrovi, který napsal, ať už plavky jednodílné či dvoudílné, každá je krásná, nehledě na to, co má na sobě. Ženy, nemusíte si s tím dělat tolik starostí. Pak teda Petr dodal pod tuhle zprávu ještě něco, ale to už číst nebudu. Petře, to by si pokazil u našich posluchaček. Takhle nám to bohatě stačí. A přesně, méně starostí s plavkama a víc si užívat to léto. To by asi měla být ta dnešní hlavní message. No tak moc díky za všechny zprávy, udělali jste mi radost a jedeme dál. Před námi Ray Dalton a Blood Runnin. To posílám už za chvilku.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
9: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
8: Jak jsou ty trampolíny velké?
9: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
8: Jsou trampolíny placené?
9: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
8: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Přesně v tomhle rytmu vám doufám utíká i to dnešní dopoledne. Blood Running za námi, je 5 minut po 9:30. A vy s námi i tenhle týden soutěžíte o 2000 korun na benzín. Píšete nám na náš WhatsApp, kde to v našem regionu stojí, kde jsou komplikace. Taky nám sem před chvilkou dorazila zpráva od Vojty, že se to štosuje u odbočky na Hodkovice kvůli dopravnímu omezení, takže bacha na to. No a díky tomu má Vojta už docela slušnou šanci, že si odpoledne vyhraje plnou nádrž zdarma. Tak jestli by vám dvojka na Béňo taky bodla, buďte za volantem ve střehu a jestli na něco narazí, hned nám to dejte vědět. Tady je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: Jestli ho ještě nemáte uložený, určitě to udělejte, no a my jedeme dál. Na scénu jde 90ková srdcovka a megahit v jednom Dido Here With Me. I my jsme tady s váma, kamarádi, krásný dopoledne, ať jste kdekoliv.

0: Hit Radio Kontakt k tomu, to je ta nejlepší kombinace ke čtvrtečnímu dopolku. My jsme tady spolu dneska řešili plavky a všechny ty problémy, které my ženy kvůli plavkám máme. A tak si říkám, že jestli už to nakupování plavek máte za sebou, bylo by fajn se podívat na to, kde je můžete provětrat. Takže našla jsem tady žebříček nejoblíbenějších míst na koupání v našem regionu. Pojďme na to. Na pátém místě Jablonecká přehrada, na čtvrtém lesní koupák v Liberci, třetí místo, a to mi udělalo velkou radost, Kristýna v Hrádku nad Nisou, na druhém místě přírodní koupaliště v Zákupech a numero uno Máchovo jezero, kde si to letos dokonce pochvalujou i hygienici. Kvalita vody je tady velmi dobrá, stejně jako třeba právě na Kristýně nebo na Jablonecké přehradě, takže skvělý. To jsou top místa, kam můžete třeba hned po práci vyrazit k vodě. Odpoledne se totiž na teploměrech opět ukážou třicítky. Takže to je pár tipů ode mě a teď už se vracíme k našemu playlistu Atmo Music, Linkin Park nebo Disturbed. Tohle všechno už za chvilku. Krásný čtvrtek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slavy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindle X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
13: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
14: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase mezi Novým Borem a Českou Lípou. Na úrovni Skalice u České Lípy budou dneska u krajnice probíhat údržbové práce. Tak projíždějte opatrně. No a s údržbou vozovky počítejte taky na trase z Harachova směrem na Tanwald. I tady sundejte nohu z plynu, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
3: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Tramvaje a autobusy MHD v Liberci budou v barvách města. Místo kombinace bílé, zelené a žluté budou mít opět červený nátěr s bílými doplňky. A po 30 letech se tak vrátí k barvám města. První dva přelakované vozy už do provozu vyjely. Obměna ale potrvá několik let. Současné vozy získají červeno-bílou podobu v případě, že bude nutné jejich karosérie přelakovat. Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele, uvedl to premiér Babiš. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodríguezové zemřelo nejméně 32 lidí. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení, pro jednoho slavnostní okamžik, pro druhého stres. Známky by ale rozhodně neměly být zdrojem strachu a tlaku. Jak teď děti podpořit, řekne za Unii rodičů Angelika Gergelová.
8: Určitě doporučujeme s těmi svými dětmi být. Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
7: Jde totiž opravdu jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. Pivovar Rohozec v Turnově se otevírá turistům. Nejmenší z průmyslových pivovarů v Libereckém kraji se chce stát součástí turistické nabídky Českého ráje a přilákat návštěvníky nejen na pivo a akce, ale ve větší míře i na exkurze do výroby. Nově nabídne o prázdninách každou sobotu 3 exkurze, každou až pro 25 návštěvníků. Ve Smržovce je 25 stupňů, v Liberci měříme 27 a ve Frýdlantu ukazují teploměry 28 stupňů. Dneska bude na severu Čech většinou jasno, odpoledne přechodně i polojasno a maximální teploty tropické mezi 29 až 33 stupni.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Je tady 10. dopolední, krásný čtvrtek vám od mikrofonu přeje Silvie Válková a k tomu taky jedna pohodovka od Miky.

Skvělá Pink má místo v našem dopoledním playlistu na hodinkách 12 minut po 10. a slyšíte to taky? To nám na dveře klepou letní prázdniny, kamarádi. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení a jestli třeba zrovna přemýšlíte, co za odměnu dětem, tak my bychom pro vás něco měli. Celý týden si tady u nás můžete vyhrávat rodinný vstupný na pevnost Königstein, kterou máme prakticky za rohem v Saském Švýcarsku. Jsou odsud krásný výhledy, mají tu super celodenní aktivity pro děti. No, jestli jste tady ještě nikdy nebyli, to proto stojí za výlet. A jako odměna za vízo si myslím, že to bude dokonalý. Takhle odstartovat letní prázdniny, to je rozhodně dobrý nápad, tak pojďte na naše sociální sítě Facebook, Instagram a napište nám sem do komentářů, co plánujete na léto, kam pojedete na dovču, co budete dělat, všechno nám to sem dejte vědět a třeba si za to právě v dnešní odpolední show vyhrajete skvělý výlet na Königstein a společný zážitek s celou rodinkou. Výherce vyhlásí naše Denisa Janečková mezi 3. a 6. hodinou, takže nám určitě dejte vědět a nezapomeňte ladit Hit Radio Kontakt i během odpolka. Teď už ale pojďme na další hity. Mám tady pro vás další superména, mezi nima taky česká legenda David Koller. Chci zase v tobě spát, posílám za váma.

0: I z tohohle hitu na vás vždycky dýchne léto. To byl Regard a jeho Ride It na Hit Radio Kontakt. Dneska máme další tropický den. Na teploměrech zatím 26, odpoledne místy až 33 stupňů. To už je slušná smaženice. Tak jak zatím zvládáte tyhle vedra? Já teda musím říct, že vždycky myslím na všechny z vás, co v práci máte nějaký dress code nebo musíte nosit uniformy. Vy to teda vůbec nemáte jednoduchý a respekt každému jednomu z vás. No tak jestli se teď zrovna někde paříte a pečete ve vlastní šťávě, já pro vás už za malou chvilku budu mít něco, co vás snad aspoň v myšlenkách trochu schladí. PH Electro Stereo Mexico, to posílám už za okamžik a do Mexika. My se spolu mrknem taky primárně ale kvůli fotbalu. Povíme si, jak to dopadlo. Tak na to určitě počkejte.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
5: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
6: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
10: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
12: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
13: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
12: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
13: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
12: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.
16: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Kontakt.
17: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
18: Matracezahubičku.cz.
16: Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Mexikou doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. No a do cílové rovinky se v Mexiku dostala taky naše česká repre. Naši tady prohráli 0-3, takže adios amigos, bohužel žádný zázrak se nekonal. Nikdo ale nemůže říct, že se kluci nesnažili, no. Je to škoda, ale fotbalový mistrovství pro vás samozřejmě budeme sledovat i dál a schválně, koho tipujete na vítěze? Podle bookmakerů má největší šanci Španělsko, Francie nebo Anglie, tak uvidíme, jestli se trefí, nebo jestli se dočkáme třeba nějakého velkého překvapení. Já bych si třeba strašně přála, aby to vyhrál nějaký fakt jako nečekaný outsider. Třeba viděli jste v úterý zápas Anglie-Ghana? To bylo neskutečný. Anglie jako jasný favorit remizoval s Ghanou. No, jako víc takových překvápek. To by bookmakeri čuměli, kdyby vyhrála Ghana. Každopádně, co nás teda na mistrovství čeká dneska, kamarádi, v 10 hodin se nabízí sledovat zápas Ekvádor-Německo, tak klidně dejte vědět, jestli to budete sledovat. No a já k tomu už posílám další hity. Tady je Divoký Bill.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Houdini na Hit Radio Kontakt, za chvilku už 10:45 a my v tomhle čase jdeme na ještěd. Co všechno se tady děje a co s ním kraj v budoucnu plánuje, to vám prozradí naše Denisa Mečířová. Předávám slovo.
1: Liberecký kraj je oficiálně vlastníkem ještědu. Jaké s ním má další plány, nám dneska poví náměstek hejtmana pro rezort majetku a investic Jiří Ulvar. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane náměstku, Liberecký kraj dokončil převzetí ještědu. Co tento krok pro kraj vlastně znamená?
2: Převzetí ještědu je významným milníkem. Získali jsme do vlastnictví nejenom samotnou budovu horského hotelu a vysílače, ale také cennou část původního vybavení interiéru. Otevíráme tím novou kapitolu v péči o jednu z nejvýznamnějších staveb České republiky a nejvýraznější dominantu celého Libereckého kraje. Přebíráme tím i odpovědnost za zachování její historické i architektonické hodnoty pro budoucí generace.
1: Součástí převzatého majetku je také unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Proč je návrat vybavení tak důležitý?
2: Jedná se o mimořádně cenný soubor více než 200 kusů původního mobiliáře, který byl dlouhá léta považován za ztracený. Takzvaný H-modul, navržený Otakarem Binarem, byl vytvořen přímo pro ještěd. Díky tomuto řešení bylo možné efektivně vybavit netradiční, zakřivené hotelové pokoje a současně zachovat vysoký komfort pro hosty i jedinečný charakter stavby architekta Karla Hubáčka. Tím, že se nám nábytek podařilo získat zpět, máme jedinečnou příležitost vrátit interiérům jejich autentickou podobu a zachovat původní koncepci této výjimečné stavby.
1: Jaké budou další kroky a kdy se nábytek vrátí zpět na ještěd?
2: V současné době je mobiliář bezpečně uložen v depozitáři, který spravuje Severočeské muzeum v Liberci. Odborníci nyní připraví návrh restaurátorských prací, aby bylo možné jednotlivé kusy citlivě obnovit. Naším cílem je, aby se po restaurování nábytek vrátil na své původní místo a stal se opět součástí hotelu ještěd. Návštěvníci tak budou moci zažít atmosféru interiéru v podobě, jakou jim dali jejich původní tvůrci.
1: Tolik Jiří Ulvr, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Také děkuji, nashledanou.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
5: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
8: Hele, co ocení sa?
7: Zase, včera jsem tam byla na rande.
8: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
7: Ale vadí to,
8: vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
7: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sušit, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
8: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
9: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Per Dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Taky nechcete končit léto větou?
14: To zase nějak uteklo, viď?
13: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
15: Mami, ten Superland byl boží.
16: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
17: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
18: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
19: Čau!
18: užijte si zážitkové léto s Allegrií.
19: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
18: Romantika.
19: Sportáky.
18: Zábava pro děti a mnohem víc.
19: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
20: Firma na zážitky.
18: CZ.
21: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
22: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
23: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: 11.00 na hodinkách právě teď a před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte v České Lípě v Děčínské ulici ve směru do centra, šetří policie střet dvou osobních aut. Můžete se tady nárazově zdržet, tak bacha na to. No a nohu z plynu sundejte taky na trase mezi Děčínem a Libercem. Na úrovni Bílého kostela nad Nisou aktuálně tady u krajnice probíhají údržbové práce. Tak i tady na to myslete. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Venku opět panují tropické teploty a to komplikuje lidem práci nejen venku, ale i v kancelářích. Předpisy stanovují maximální přípustnou teplotu na nevenkovním pracovišti 27 stupňů Celsia. 30 stupňů je to třeba v dopravě. Pokud je teplota vyšší, zaměstnavatel situaci nemůže ignorovat. Pokládka asfaltu zkomplikuje od soboty provoz v Rušné Děčínské ulici v České Lípě. V sobotu budou stavbaři dělat pravý pruh ve směru na Děčín, v pondělí budou pokládat asfalt v opačném směru. Provoz budou vždy řídit kyvadlově semafory. Od 30. června na to naváže oprava kruhového objezdu u soudu. Práce by měly skončit do srpna. Na slavnostním gala večeru Zlatá hokejka byla vyhlášena kromě top 10 hlavní ankety také některá další ocenění. A v těchto kategoriích zazněla jména hned dvou bílých tygrů. Nejlepším juniorem sezóny se stal Tomáš Galvas. Nejlepším hráčem Komerční banka Extraligy juniorů pak Vasil Špilka. Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Má smlouvu, z boje neutíká, řekl kouč po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré. Věří však, že se mužstvo může zlepšovat. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 20.

0: 6 až 29 stupni. Na horách se drží do 25 stupňů. Odpoledne budou stoupat až na 33 stupňů a čeká nás většinou jasná obloha.
1: Hit Radio Kontakt.
2: A teď už si jdeme rozjet 11. hodinu. Silvie Válková stále s vámi a mám pro vás Adele, Rolling in the Deep. Krásnej čtvrtek.

Time se nám prolítly s hitem Airplanes éterem Hit Rádia Kontakt. Čtvrteční dopoledne v plném proudu, stejně tak i léto a období dovolených, tak co chystáte? Kam pojedete a hlavně letos se i Češi rozprchnou do všech koutů Evropy a nejvíc pak do Řecka a Chorvatska. Tyhle dvě destinace jsou pro nás prostě nejvíc, ale jestli jedete letos jinam, dejte si hlavně bacha, protože ve spoustě zemích se zpřísňovala pravidla a zvyšovaly pokuty. Třeba v Itálii si v autě s dětmi už nezapálíte. Na Slovensku potřebujete místo dálniční známky elektronickou vinětu a třeba takový nepřipoutaný dítě v sedačce vás zase v Rakousku může vyjít až na 130 tisíc korun, takže radši si to všechno před cestou pečlivě nastrujte, ať si neskazíte dovču. Teď už tady pro vás mám ale další várku těch nejlepších hitů a rovnou taky posílám srdcovku s velkým S, Blink 182, první oznámený headliner na Rock for People 2027 a nádherný kousek I Miss You. To je pro vás.

0: tohle prostě miluju. In Your Eyes, hit, který vydá za dvojitý preso. I to jsme si spolu vychutnali během čtvrtečního dopoledne. Zítra nás čeká velký den, zejména všechny děti a rodiče. V školách se bude rozdávat vysvědčení a odstartují taky letní prázdniny. No tak držíme palce všem školou povinným. Já si třeba dovedu představit, že pro někoho je to skvělý, že končí školní rok, ale pro někoho je to taky hrozně stresující čas plný nejistoty. No tak snad zítra budou převládat úsměvy a myslíme taky na vás, rodiče, snad vás nečekají žádná velká překvapení, tak jestli i vy jste z toho třeba malinko nervózní, jsme tady s váma a už za malou chvilku pošlu něco na odreagování. Tohle si myslím, že by mohlo aspoň trochu pomoct. David Guetta, Kid Cudi a Memories. Takhle budou znít následující minuty, tak na to určitě počkejte a zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt. Hit
1: Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
6: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
11: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni, včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce. Navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
17: Hit Radio.
18: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
17: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Daša a Austin na Hit Radio Kontakt, čase 11:05. Čas oběda je tady, kamarádi, společně jsme se k němu propracovali, no tak si nechte chutnat, jestli už se na něj chystáte, a já vám k tomu budu vyprávět, co nás čeká dneska večer po 6. hodině. V tomhle čase startuje náš večerní speciál, ve kterém vám budeme servírovat jenom to nejlepší z 80., 90. a přelomu milénia, takže o ten nejlepší večerní soundtrack máte postaráno. No a my si tady tradičně dáme taky malou ochutnávku toho, jak to tady bude znít, když se řeknou osmdesátky. Jakou skupinu nebo kapelu si vybavíte jako první? Myslíte na Bon Jovi? Tak to vám teď udělám radost. Dáme si hit, se kterým to vlastně všechno začalo, se kterým odstartovali kariéru, a to je Runaway. Takže volume doprava, kamarádi, protože 40 let na tomhle hitu není vůbec znát. Pořád nás to baví a pořád je to pecka. Jdeme na to.

0: byl naším dnešním doprovodem k závěru dopoledního rozjezdu. Za chvilku už 11:45 a to znamená jediný. Já už za malou chvilku předávám štafetu našemu Jirkovi, se kterým si dáte srdcovky. Do té doby vám ale pošlu ještě něco, co vás schladí. Dan Barta a On My Head nebo dvojku Ella Henderson a Rudy Mantle. Tak určitě zůstaňte s náma a mějte se krásně. Zvládněte i tu druhou půlku dne a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
14: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
15: Bydlet o úroveň výš?
16: Můžete i vy.
15: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
16: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
15: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Rezidence Level 21.cz.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Všude zdejší, všude je fajn.
19: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. S komplikacemi počítejte na Děčínsku. Na výjezdu ze Šluknova směrem na Rumburg stojí porouchané osobní auto, tak projíždějte opatrně. A opatrně dneska taky na trase z Liberce na Nový Bor, u Bílého kostela nad Nisou se pracuje na silnici. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte

0: Zemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Program Nová zelená úsporám se vrací. Dopoledne začal příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena jen zranitelným domácnostem v programu Light. Ostatním domácnostem Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Oficiální e-shop pro nákup dálničních známek nově funguje pod státní doménou gov.cz. Změna má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit nás před nákupem na podvodných stránkách. Pokračuje Radka Nastoupilová z Centra dopravních informačních systémů.
10: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edálnice.gov.cz v prohlížeči.
9: Původní adresa edálnice.cz zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, a to v oblasti západně od Caracasu. Zemřelo nejméně 32 lidí. Premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích. A teď ještě něco z regionu.
11: Agentura ochrany přírody a krajiny navrhuje úplný zákaz vstupu na vrch Stohánek v Ralsku. Důvodem jsou neukáznění turisté. Čerstvá ohniště najdou ochránci na vrcholu i přes výslovný zákaz a monitoring pravidelně téměř po každém víkendu. Na vrcholové skalní plošině se přitom nachází unikátní a zranitelný biotop.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
11: Ve Varnsdorfu je 30 stupňů, v Sosnové 31 a v Jablonci nad Nisou 29. Odpoledne naměříme na severu Čech až 33 stupňů a čeká nás většinou jasná obloha.
13: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je tady poslední čtvrtek školního roku 2026, 12 hodin 2 minuty, přeju pohodové poledne, taky dobrou chuť k obědu. Jak vy to máte v životě? Dokážete se nad něčím jako jenom tak povznést, říct si, no a co, tak se stalo, prostě jdeme dál? Někdy je to strašně důležitý, jo? Povzné se nad tím, zvednout se a jít dál. A platí to obecně v tom životě, platí to samozřejmě také i ve vztahu, platí to ve výchově našich dětí, často v Česku bohužel i v politice, no a po včerejšku i ve fotbale. Jedeme domů s jedním bodem, moc jsme toho neukázali, ale zase jsme se tam dostali, na rozdíl třeba od takové Itálie, která už tam nebyla třikrát po sobě na mistrovství světa. Takže vlastně jako OK. Tak jsem přemýšlel, jakou srdcovku si dáme jako číslo jedna. A našel jsem geniální hit, který přesně o tom zpívá. Jak je důležitý se prostě povznést, vstát a jít dál. Lighthouse Family, Lift It.

0: takhle šíleném vedru nemá cenu kamkoliv spěchat. A proto i Lighthouse Family a Lifted je srdcovkou číslo jedna. Tohle je vyloženě pohodová věc. Tohle potřebujeme. V tomhle rytmu ideálně dneska celý den.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio a jak se máte dneska? Já vím, je horko, nemáte chuť k jídlu a od pondělí budou děti doma a vy ještě pořád nemáte zařízený hlídání. Takže lepší už to být nemůže. naprosto rozumím. Na to se dá říct asi jenom ups. Taký oblíbený slovo. Možná slovo roku 2026, jo? Nebo možná citoslovce. Ups. Hele, na rovinu, v dospělosti je každý naše ups docela složitá životní situace. Ale když jsme byli jako děti, no tak, tak jsme mohli udělat jakýkoliv ups. Mě to baví. Ups. A oni to za nás rodiči vyřešili, že jo? Tak se pojďte pochlubit na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radia. Jaký průšvih jste kdy udělali jako děti? A co vám prošlo a z jakého vašeho ups byli vaši rodiče rozžávení do běle, jak se říká. A já vám k tomu, mezi tím, co budete posílat zprávy na WhatsApp, anebo klidně hlasovky s vaším příběhem, dám další srdcovku a našel jsem z roku 2001 Blue Cantrell a její úplně první debutový hit, kterým se proslavila po celém světě. A jmenuje se, to neuhodnete, Ups. Tak tady je na Hit Radio.

0: Jestli patříte mezi opravdový znalce, tak jste poznali Inexis, hit, který se jmenuje Original Sin. Ne jakože originální syn, ale originální hřích. A vlastně to se nám docela hodí i k dnešnímu tématu našich srdcovek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na váš originální hřích z dětství se totiž dneska ptám. Na WhatsApp 777-937-777 mi posíláte vaše průšvihy z dětství. Tak mám tady spoustu zpráv, kdy jste něco ukradli v obchodě. Dokonce tady hezká vzpomínka, a to od Patrika, který píše, že tenkrát u nich na sídlišti v potravinách čmajznou nějaký žvejkačky a že to bylo v době, kdy poprvé nainstalovali kamery, protože tenkrát to bylo začátkem 90. let, takže to nebylo běžný. A kamery nainstalovali teda do těch potravin a hned ho teda vyčápli, vzali si ho dozadu do takové místnosti a volali potom rodiče, zavolali policajty, no a nakonec to bylo kvůli jedním žvejkačkám. Dopadlo to tak, že ještě dneska si občas nemůžu sednout na zadek, jak si to pamatuju. Chápu. Další zpráva. Čau, moje největší ups v dětství bylo, když jsme byli s rodičema vybírat akvárko. A já jsem běhal po krámu a drcnul jsem do jednoho a schodil jsem ho na zem. Bylo prázdné, ale sklo úplně všude. Zázrakem se nikomu nic nestalo. Máma mě nejdřív málem strachy umačkala a když viděla, že mi nic není, tak mi pak zmalovala zadek. Zdraví Libor. Dokonalý, dokonalý. Tohle má prostě všechno. To je přesně naše dětství v těch 90. letech. Rodiče se o nás oprávněně strašně báli. A když pak viděli, že jsme v pohodě, no tak nám prostě zmalovali zadek. No, tak to prostě bylo. Vanessa Amorosi, srdcovka číslo 4.

0: A tohle od Michaela znáte? Gone too soon. Ve 12 hodin 23 minut. Srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak snad vám udělala radost, tohle byl rok 1991 a vzpomínka na album Dangerous od Michaela Jacksona. Trošku jsem zvolnil tempo, protože přeci jen v tomhle šíleném tropickém vedru, tak je důležitý umět také zpomalit. A někdy tak musíme jako zastavit a rozdychávat některé věci. A dnešní téma v našich srdcovkách, tak byly vaše průšvihy z mládí, z dětství. A díky moc za všechny ty zprávy. Velmi často, jako jsem říkal před chviličkou, to byly nějaký malý krádeže, ať už to bylo na vesnici, v těch malých potravinách, anebo potom i na sídlišti. No a samozřejmě pozdní příchody domů z diskotéky a tak podobně. No a Filip poslal hlasovku.
2: Ahoj, no tak já si pamatuju, že když jsem byl malej ve školce, tak mamka hrozně ráda poslouchala Luci. No a bylo to zrovna v období, kdy vyšel Medvídek z Bogoty. A já jsem, protože jako dítě jsem tomu nerozuměl, tak jsem myslel, že to je prostě o Vánocích, Medvídek, je tam sníh, jsou tam pejsci. No tak jsem se to tak jako ve školce zpíval, pak jsem to začal jako učit všechny ostatní děti, no a pak najednou do školky začali chodit naštvaný rodiče, protože jim děti doma zpívali Medvídka z Bogoty, takže tohle to byl takový můj průšvih, ale nějaký problém z toho nebyl, spíš se nad tím jako všichni tak zasmáli. Ahoj Filip.
0: Filo, díky moc za tvoji hlasovku, tohle je krásný, jo? Tohle je super, do rádia naprosto ideální, Medvídka, možná, že bych ti ho i zahrál, kdyby včera nehrál to Mariah Carey, ale jako krásný příběh. Já měl něco podobného, akorát u nás ten byl Medvídek, ale Průšaj uchyl, písnička. A taky to úplně jako doma neprošlo. Takže i díky za tuhle tvoji hudební vzpomínku. No a za chvíli nás čeká srdcovka na přání. Co to bude? Že by to byl ten Medvídek? No, ještě uvidíme. Máme 10 minut. Kdybyste chtěli slyšet něco jiného než Medvídka, dejte vědět na 777-937-777. A kdybyste chtěli slyšet toho Medvídka, tak to klidně napište taky. Já to tady nějak vymyslím. Za chvíli na Hit Rádiu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Klikni! Co frčí tohle léto?
16: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
15: Ideální na prázdniny.
16: Doma, venku, na dovče.
15: Beru!
16: Když hry, tak Mironet.
1: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
19: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka mezi 12 a 13 a ta je na vaše přání. Nebude to teda nakonec medvídek, ale mám tady od Patrika zprávu, který píše: čau, dělám v kuchyni a zažívám tady brutální peklo. Mám pocit, že se smažím, grilluju zaživa. Trošičku prostě jako peklo. Asi 90 stupňů Celzia. A hned jsem si vzpomněl, jak jsme na střední poslouchali Nellyho Hot in Here. A přesně takhle já to tady mám, prostě horko. Tak jestli bys to mohl zahrát pro mě a pro všechny lidi v gastru, především v kuchyni, co se teďko momentálně pečou zaživa, jako já tady. Díky moc, zdravím Páťa. Tak Páťo, jasně, proč ne? Srdcovka na přání letí k tobě a samozřejmě i k vám ostatním právě ty do kuchyně. Nelly, Hot in Here na Hit Radio.

0: Seru zpívá o tom, že můžeme přestírat, že už je to konec světa, takhle jako upřímně řečeno, když se člověk podívá na výhled teplot, který nás o víkendu čekají, a je tam ta historicky poprvé v té grafice 40, což je prostě úlet, tak si člověk jako říká, jestli už náhodou ten konec světa nebyl, a my fakt jako nejsme v nějakém pekle. Je 3/4 na 1, dobrá zpráva je, že v dalším týdnu to spadne přesně o půlku, to bude takovej brutální šok, snad to jako vydrží. Nadopujte se vitamínama, protože z těch 40 půjdeme zase na 20 a pak už bude jenom pršet a logicky začínají prázdniny, že jo, takže nepředpokládám s tím, že by se ty teploty už potom zase jako vrátily do nějakého normálu kolem těch 27-28 stupňů Celsia, takže teď už to prostě bude konec léta a od července už zase jenom déšť, déšť, déšť. Jak to vypadá s nějakou předpovědí na léto? A v porovnání třeba i s loňským červencem, tak i o tom si budeme povídat dneska po 13. hodině. Do té doby nejnovější zprávy a také hity. Mám tady pro vás ještě Lady Gaga nebo Linkin Park. Čtvrteční srdcovky v tuto chvíli s Jirkou Plnářem jsou u konce. No ale pokračujeme pořád dál, tak buďte s námi.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Klikni!
5: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
4: Ideální na léto s kámošema.
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
4: Tak to beru.
5: Když hry, tak Mironet.
6: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
7: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
6: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
8: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Bydlet o úroveň výš?
13: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
13: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Rezidence Level 21.cz.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: A poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a ještě před nimi aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase mezi Novým Borem a Českou Lípou na úrovni Skalice u České Lípy budou u Krajnice dneska probíhat údržbové práce, tak tady radši opatrně. A na příjezdu do Chrastavy směrem od Polska se pracuje na silnici, počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6

0: Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Teploty v sobotu v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy přesáhnou 37 stupňů. V neděli bude 35 až 40 a zejména v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně ještě tepleji. Vedra budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus. Taky mohou nastat komplikace v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vláda chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Měla by se týkat účasti českých firem na poválečné obnově země, která se přes 4 roky brání ruské agresi, řekl to premiér Andrej Babiš. Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí Česka na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří ale, že se mužstvo může zlepšovat. A teď ještě něco z regionu.
1: Tramvaje a autobusy MHD v Liberci budou opět po 30 letech v barvách města. Místo kombinace bílé, zelené a žluté budou mít opět červený nátěr s bílými doplňky. První dva přelakované vozy už do provozu vyjeli. Obměna ale potrvá několik let. Vozy získají červeno-bílou podobu v případě, že bude nutné jejich karosérie přelakovat.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na severu Čech měříme tropické teploty 29 až 32 stupňů. Odpoledne bude většinou jasno, přechodně místy polojasno a foukat bude slabý vítr.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: A my pokračujeme dál i po obědě, 13 hodin 2 minuty. Po obídku by to chtělo, co, šlofíček, viď? Takhle někde ve stínu pod fíky. Krásný. A nebo aspoň desert. Za mě ideálně teda tak litr citronový zmrzliny. Což mě teda vlastně teď napadá, proč se to udává v litrech a ne v mililitrech. Nevíš to, Dominiku? Nevíš,
4: ne? Vůbec netuším.
3: No hele, asi je moc horko na to, aby jsme tady nad tím špekulovali. Klidně by to za mě mohlo být úplně normálně v kilogramech. Dal bych si klidně teďko 2 kila citronový. Proč ne? Tak my vám tady dáme u nás pořádnou nádrž, plnou nádrž citronový zmrzliny hudební. To model za chviličku, Avril Lavigne taky za chviličku a Bruno Mars právě teď.
2: Hit Radio Kontakt.

Tenhle kluk asi musel mít hodně zlomený srdce, když psal tuhle nádhernou baladu a velmi smutnou. Another Love na Hit Radio. Tom Odell. Tak a my od balady a zlomeného srdce jdeme k tomu, co máme v tomhle počasí úplně nejradši, a to je samozřejmě zmrzlina. Jo, zmrzlina v tomhle počasí je náš definitivně nejlepší kámoš a mě docela zajímá, jestli se vám v průběhu let změnily chutě. Jak člověk stárne, tak máme radši jiný jídla. Jo, třeba s olivama to tak máme, že k ním člověk musí trošku jako dospět. Možná, že jste třeba jako děti nejedli ryby a teď se po nich můžete utlouct. Ale jak je to s tou zmrzlinou? Zůstala vám z dětství ta vaše nejoblíbenější zmrzlina, anebo se to taky změnilo? Dejte vědět na 777-937-777. Máme tady takový malej, ochlazující sociologický průzkum. Jaký průzkum se říkal? Sociologistický? Tak přesně, tak ten tady my máme dneska odpoledne. Tak jo, 777-937-777.

0: Katy Perry s hitem Hot and Cold. Když koukám ven, tak tam máme jenom hot. Cold nám tak trošku chybí. Tady se někde stala chyba. Je 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a ptal jsem se, jestli se vám změnily chutě od dětství teď do dospělosti, co se týká zmrzliny, protože já jsem třeba jako malej, tak jsem uletěl na citronový a mám to tak do dneška. A nevím, jestli jsem prostě jako v úvozovkách řečeno trošku autista sám, anebo to tak máte i vy. Tak koukám na WhatsApp Hit Radio. A vypadá to, že jsem asi sám. Čau, tak já jsem od dětství měla nejraději citronovou, dnes si ji většinou nedám a spíš šáhnu po kokosové, ořechové, kávové nebo hořká čokoláda. Mňam, možná je to věkem, je mi 50. Zdraví Market. Marketko, děkuju za zprávu. Tady máme další hlasovku.
1: No, tak když teda máme dneska ten sociologistický průzkum, jak si říkalo,
0: díky.
1: Tak já bych chtěl říct, že se mi ty chutě změnily. Jako malej jsem měl rád prostě vanilkovou, pistáciovou a teďka v dospělosti už mám rád třeba stračatelu nebo nějakou ovocnou zmrzlinu. Ovocný jsou vůbec super, to i osvěží, zachutí, že jo? Hmm. A nebo teda tu stračatelu.
0: Jasně. Tak stračatela. Tak jo, takže se to mění. Mění se to, no, tak já jsem asi jediný, komu se to nezměnilo. Ještě tady od Verči, to je možná ten důvod. Verča píše totiž, ahoj, jako dítě jsem milovala čokoládovou, po třech porodech se mi chutě změnily a už si dávám hlavně vanilkovou. Tak děkuju, Verčo, tak možná to bude tím. Já jsem vlastně jako ještě jsem neporodil, tak možná proto, tak uvidíme, jestli se mi to někdy třeba změní. Díky moc za zprávy, které píšete na 777-937-777. Trošku to dneska držíme na menší intelektuální úrovni, aby jsme se moc nepřepínali, protože zavařit si mozkový závity ještě v tomhle vedru, to prostě není dobrý nápad. Dobrá zpráva na závěr. Nikde jsem nenašel maximální množství zmrzliny za den, který bychom měli podle odborníku sníst. To znamená, že v tomhle případě je to opravdu asi neomezený číslo. Tak se pojďme domluvit, že dneska určitě na tu zmrzku půjdeme.
2: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady. www.hrady.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
11: Hele, co ocení sa?
10: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
11: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
10: Ale vadí to?
11: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
10: To je fakt.
11: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál. Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
12: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
16: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
15: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
16: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
15: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
17: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi, Survive, jak přežít, to se nám pořád hodí. Je 13 hodin, 37 minut, posloucháte Hit Radio a já teda mám tady jednu zprávu, kterou vám musím přečíst. Protože my jsme dneska v Srdcovkách měli téma průšvihů z dětství. A já jsem teď objevil zprávu tady na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 od Anny. A musím to dát ven. Jo. A obzvlášť, jestli máte doma děti, co vám zítra přinesou vysvědčení, tak opatrně s vaší reakcí, protože nikdy nevíte, kdy se vám ta karma vrátí. Takže tohle je jako neuvěřitelný. Ahoj, já jsem jednou do školky vzala fotku mého taťky, jak sedí na suchém záchodě a vykonává potřebu, a ukázala ji učitelkám. Táta pak nevěděl, jestli se má smát, anebo mi dát na zadek. Štěstí to dobře dopadlo. Mimochodem, táta se jmenuje Petr Felger ze Žamberka. Ahoj tati, zdravím. Přeju krásný den, Anna. No když už v ostudu, tak pořádnou takhle v rádiu. Nádhera, dokonalý. Musel jsem to jako přečíst, protože tohle prostě píše sám život. Tohle píše sám život, takže opatrně zítra s tou vaší reakcí na vysvědčení, aby se vám to potom na začátku školního roku náhodou nevrátilo zpátky. No a my pokračujeme dál. Nějakou motivační řeč by to chtělo, co? Aby jsme se hecli a dál fungovali v práci. Miraj, ty ví jak na to.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Kr na Hit Radio Dark Side, tedy ta temná strana. Výsledky našeho fotbalového nároďáku na mistrovství světa, tak v nás ve fanoušcích taky, tak nějak otevřeli tu temnou stránku toho fanouškovství. Chlapi, mimochodem, teď na vás, jo. Kdyby náhodou se s váma v práci někdo dohodoval, že je lepší sledovat hokejovej nároďák než ten fotbalovej a že i na tom mistrovství světa ten hokej prostě válí mnohem víc a že ten hokej je obecně jako lepší tady jako a tak dále, tak já jsem pro vás nachystal nějaký náboje do té hádky. Našel jsem totiž gólovou statistiku z mistrovství světa. Jak fotbalovýho, tak hokejovýho, co teď bylo. A je to statistika našich týmů. A teď pozor, jo. Hokejovej nároďák, mistrovství světa, počet gólů nohou, 1 proti Slovensku. Fotbalovej nároďák na mistrovství světa, počet gólů nohou, taky 1. Takže je to stejný. Je to úplně stejný. Není potřeba se dohadovat. Ty statistiky mluví naprosto jasně. Je to vyrovnaný. Tak uvidíme, co přinese další mistrovství světa. Ať už to hokejový, anebo to fotbalový. Dance with somebody. To je Mando Diao a hit, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
7: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
8: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrod.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisku levně CZ.
12: Náplně hned. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
14: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
15: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
17: Hit Radio.
18: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Kontakt.
17: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrženou.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren Ordinary je za 2:02. No trošku nám to tady venku houká. Prostě všude se pořád něco děje na těch silnicích. A to vlastně v ten pravý čas posloucháte Hit Radio, protože my teď jdeme na aktuální informace z dopravy. Tak pokud se za volantem, dobře poslouchejte a hlavně jeďte opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči na Jablonecku ve Velkých Hamrech u městské knihovny narazilo osobní auto do svodidel, tak tam dejte pozor. A s omezením počítejte na výjezdu z Chrastavy směrem na Nový Bor stojí odstavené osobní auto, tak i tady opatrně. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.

0: Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství pro něj bude žádat vazbu. Návrh podá odpoledne. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení. Pro některé z dětí slavnostní okamžik, pro jiné stres. Známky by ale neměly být zdrojem strachu a tlaku. Pokračuje Angelika Gerglová z Unie rodičů.
1: Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou, to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
0: Jde totiž jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a v červnu také několik dnů trvající horko. Někde byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. A teď ještě něco z regionu.
2: Pokládka asfaltu zkomplikuje od soboty provoz v Rušné Děčínské ulici v České Lípě. V sobotu budou stavbaři dělat pravý pruh ve směru na Děčín. V pondělí pak budou pokládat asfalt v opačném směru. Provoz budou vždy řídit kyvadlově semafory. Od 30. června na to pak naváže oprava kruhového objezdu u soudu. Práce by měly skončit do srpna.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 30 až 33 stupni a odpoledne nás čeká jasno až polojasno. Zítra bude opět slunečno a zase o něco tepleji, až 35 stupňů.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: 2 hodiny odpoledne a 1200 stupňů venku jsou věci, které se nemění, a stejně tak se nemění také občas vztek rodičů, když vidí, že to vysvědčení není úplně podle představ, jaký by se jako oni představovali, když dítě přinese domů. Ve zprávách jsme se tomu věnovali a budeme se tomu věnovat i teď po 2 hodině odpolední. V našem pořadu nepopulární názor bude se týkat vysvědčení. Ovšem pozor, bude se týkat ne špatných, ale dobrých známek. Dáme jeden hit a jdeme na to.
3: Hit Radio Kontakt.

David Guetta asi a na Hit Radio posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne. A protože je čtvrtek, tak tady mám nepopulární názor. A nepopulární názor pro dnešní den vás možná překvapí a možná taky zvedne vsteky ze židle. Uvidíme, sám jsem zvědavý, jak na to zareagujete. Týká se vysvědčení a především známek na vysvědčení, jo? A pozor, nepopulární názor pro dnešní den zní takhle. Samé jedničky na vysvědčení jsou špatně. Neříkám, že je špatné se učit, ale to, že když vám dítě přinese domů samé jedničky, tak to pro něj do budoucna, do života vlastně není tak dobrý. Jak se na první pohled zdá? Protože pokud by tam měl nějakou špatnou známku, dvojku, trojku, tak je to pro něj vlastně určitá motivace neustále se zlepšovat. A zároveň vidí, že svět není pořád tak dokonalej. A pokud má od první až do devátý samý jedničky, tak pak přijde jedna životní situace, která bude prostě trošku horší. A on zažije zklamání. Poprvé. A vlastně ani nebude vědět, co má dělat. Bude z toho úplně vyřízený. Přijde ta první těžší škola, střední škola, první neúspěchy, první odmítnutí, možná i v lásce, a on prostě neví, co s tím. A pak se začne hroutit. Je to možný? Může to tak být doopravdy? Co si o to myslíte? 777 937 777. Jak se ztotožňujete s tímto nepopulárním názorem, že samé jedničky na vysvědčení pro dítě vlastně není tak úplně ideální, jak to vypadá? Sám jsem zvědavej, těším se na zprávy, těším se na hlasovky. WhatsApp Hit Radio je tady jenom pro vás. Dáme si dva hity a pak vaše info, vaše názory, vaše vzkazy. Tak pojďte.

Jason Derulo na Hit Radio ve čtvrt na tři, zítra je vysvědčení a dneska v nepopulárním názoru probíráme jako zajímavý názor na to, že sami jedničky na vysvědčení jsou vlastně do života špatně, jo? Dítě může mít skvělý známky, ale neznamená to, že je chytré a ví, jak přemýšlet, jenom se naučilo školní systém, našprtat se, udělat úkoly, říct, co chce učitel slyšet, projít testem, hotovo 20. Že honbou za jedničkama přichází o radost z učení a objevování věcí. A já se vás ptám, co vy si o to myslíte? Je tady spousta věcí, který... spousta zpráv, který bych musel jako hodně scenzurovat, přiložit to do češtiny. Je to úplná blbost. Je to úplná blbost. Děti by měly mít samý jedničky, protože ve chvíli, kdy mají samý jedničky, tak jsou ohodnoceni a můžou být za něco jako pochváleni. Jo. Další. Ale tohle je třeba hezký. Píše paní Eva a píše... Já s tím vlastně souhlasím. Dobrý den, jsem učitelka a mám pocit, že rodiče chtějí pouze samé jedničky. A když to není jednička, tak je to špatně. Dětem tak ukazujeme, že musí být dokonalé. A pokud nejsou, tak je to špatně. Přitom každý má vlohy na něco jiného. Děti pak o sobě pochybují i v životě a pokud nejsou perfektní ve všem, tak se cítí nesebejistě. Tedy ta dvojka, trojka i čtyřka může vlastně dítě naučit, že svět se nezboří, když není dokonalé a že pořád má prostor pro zlepšení. To paní Evo, teda děkuju. Děkuju za tenhle názor. Tohle je taky dobrý. Hele, neposlouchej tu umělou inteligenci. Jo, jsi starší ročník, takže... Takže dej na svůj názor. Pavel, díky. No jasně, tohle není umělá inteligence, tohle je prostě odposlechnuto. Je to nepopulární názor, který se pomalu, ale jistě začíná říkat na hlas. Co vy si o to myslíte? Dejte vědět, chci znát váš názor. Mimochodem dneska za to, že mi sem napíšete názor, tak můžete ještě navíc získat dva lístky na sobotní koncert skupiny One Republic, která bude tenhle víkend v Praze. A jako předskokán, tam ještě vystoupí Tom Grinen. Takže jako fantastický dvojkoncert. Mám tady dva lístky, rád vám je dám jako odměnu za to, že se zapojíte do dnešního téma v rámci nepopulárního názoru, že samý jedničky na vysvědčení jsou pro dítě možná vlastně do života trošku blbě. Tak co vy na to?

0: Jelen všude zdejší na Hit Radio. Posloucháte dnešní pořad čtvrteční Nepopulární názor a máme tady zásadní téma, které nám tady docela jako rozhýbalo teď naší konverzaci i na WhatsAppu 777-937-777, že sami jednička na vysvědčení pro to dítě do budoucna vlastně jako není tak jako úplně dobře. Trošku jsem to tady jako vysvětloval a čím víc pročítám ten WhatsApp, tak tím teda musím říct, že za prvý děkuju za všechny zprávy, co píšete, ale že se to tady úplně otočilo a je tady mnohem víc zpráv teď, který tenhle nepopulární názor podporujou. Jako třeba například Lenka z Jaroměře, ta píše, když má dítě samé jedničky a pak jednou přijde horší známka, tak se složí jako domeček z karet. Neříkám, že mít jedničky je něco špatného, ale občas nějaký ten trojec nebo čtverec nás naučí zapřemýšlet i jinak. Hezky. Vojta, ahoj, chtěl jsem napsat, že je to totální nesmysl, ale jak poslouchám argumenty, tak v tom smysl nacházím. Díky za tenhle názor, nikdy by mě to nenapadlo. Mám ratolesti v osmičce a v prváku, myslím, že díky vám budu zítra mnohem klidnější. Zdraví Vojta. Vojto, ráno se stalo, díky i za tuhle zprávu, i za tohle vlastně jako takový malý přiznání a za tuhle zprávu já tobě posílám dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude teď o víkendu v Praze, bude to nádherný koncert, samozřejmě bude obrovitánský vedro, ale bude to stát určitě za to, One Republic jsou fantastický, takže tobě gratuluju a vám ostatním ještě jednou moc díky za všechny zprávy, které jste sem napsali na WhatsApp Hit Radia na 777-937-777 do dnešního nepopulárního názoru. Za chvíli z hitu například Taylor Swift, anebo malý hříšnej tanec, který předělal Pitbull do svého hitu Back in Time. A bude toho mnohem víc. Tak buďte s námi. Já jsem Jirka Plnáč a posloucháte Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Je tak slnivě stylová a konečně v české Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Taky nechcete končit léto větou.
15: To zase nějak uteklo, viď?
14: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
16: Mami, ten Superland byl boží.
17: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
18: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
19: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
0: Čau!
18: užijte si zážitkové léto s Allegrií.
19: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
18: Romantika.
19: Sportáky.
18: Zábava pro děti a mnohem víc.
19: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
20: Firma na zážitky.
18: CZ.
21: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
22: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
21: A dárek je váš, tak ušetřete si.
23: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
24: Pro doma.
25: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
24: Prodoma.
26: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
27: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
28: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

In

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Za chviličku Babylon Zoo a Spaceman. No, to mě přivádí na myšlenku, že i dneska mezi 18. a 21. hodinou byste měli poslouchat Hit Radio, protože na vás čeká Hit Radio Classic a opět nádherné hity z 80. 90. let a také ze začátku milénia. No a když už jsme teda takhle v té minulosti, tak když koukám do kalendáře, tak dneska by měl George Michael 63. narozeniny. Byla jedna z hlavních hvězd 80. a 90. let uplynulého století. A pokud by vás náhodou zajímaly i hudební dokumenty, tak doporučuji, podívejte se na hudební dokument o George Michaelovi, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací i proč ho vlastně jako v jednu chvíli nenáviděl, řekněme, R&B svět, jaký milník on, vlastně jako běloch, jaký dosáhl, co byl za ten největší poprask. A potom také, co on sám prožíval, když zpíval na koncertě na počest Freddieho Mercuryho. Je to neuvěřitelný životní příběh, tak doporučuju George Michael. Dneska tady 63. narozeniny. Co nás čeká dál? Kromě toho, že si dáme tedy Babylon Zoo a Spacemana, tak od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska máme Mezinárodní den radosti. Ještě aby ne, když máme venku krásné teploty, slunce svítí, léto začíná a zítra končí škola. Co vám v poslední době udělalo radost, to mi dejte vědět k nám na WhatsApp, protože v odpolední show se o tom pěkně pobavíme a dáme si taky nějaký tipy, jak si třeba zlepšit den. Těším se na vás dneska od 3 na Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Pro někoho to byl trošku úlet, když to slyšeli poprvé. Tak to se nám trošku hodí, to jsem dal kvůli tomu, abyste byli připraveni na to, co nás čeká od zítřka a o víkendu. To je taky docela úlet, ty čtyřicítky. Mimochodem, říká se, že lepší než pít vodu v těchto vedrech je pít mléko. Že nás jako dokáže víc jako hydratovat, že si udržíme díl tekutinu v těle a tak dále. A může to být jako klasický mlíko, nebo samozřejmě i takový jako ovesný mlíka, kokosová voda a tak dále. Takže mlíko, no. Jenom dávejte pozor na to, kde ho pijete, odkud ho berete, jak dlouho v té ledničce bylo. Já nevím, no. Já v tom horku teda nemám chuť na mlíko vůbec, na to, že vůbec jako na cokoliv. 3:45. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show. Já zase zítra ve 12, dávejte na sebe pozor, nepřepínejte se, nepřemáhejte se, ta práce na vás počká, příští týden ji tady budete mít zase. Jo, nemusíte všechno hned stihnout do konce tohoto pracovního týdne a zkuste si to teplo vlastně i taky tak trochu užít, jo, protože tím, že od pondělí začínají prázdniny, tak logicky od pondělí už bude hnusně, bude pršet a kdo ví, kdy se znovu zase dočkáme těchto teplot. Takže klidně se může stát, že v polovině července budeme vzpomínat na tuhle dobu, kdy venku bylo více jak 30 stupňů Celsia. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne v práci a zítra v pravé poledne při pátečních srdcovkách, posledních srdcovkách ve školním roce. Tak se na vás těším naslyšenou. Tak se smějte.
1: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
2: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
3: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
7: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
8: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrod.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
16: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
10: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
17: Asi bouchla hadice.
10: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
17: Co?
10: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
17: Chlapi, jedem do Hostru!
18: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4 Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor, si dávejte v Jablonci nad Nisou v Želivského ulici u Oby. Havarovala dvě osobní auta, počítejte tady s omezením provozu. A na trase mezi Novým Borem a Českou Lípou v úrovni Skalice u České Lípy u Krajnice probíhají údržbové práce, tak i tady raději opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: 15 hodin krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Policie na začátku letních prázdnin posílí dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou už tento týden v pátek a v sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se hlídky za

0: Zatímco běžně je přístupná i po půlnoci, aktuálně se zavírá už popoledni. Omezenou provozní dobu pak má taky muzeum Louvre.
1: Fotbalový servis.
0: Na poslední zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbale s Mexikem si lidé vsadili za zhruba 63 milionů korun. Přibližně o 25 milionů méně než na předešlý zápas Česka s Jihoafrickou republikou. Většina tipů mířila na vítězství Mexika a sázející tak v tomto zápase v celkovém součtu vydělali. Na celý šampionát bookmakeri zatím přijali vklady za 2,25 miliardy korun. Nicméně konec našeho nároďáku na šampionátu, který v posledním zápase prohrál s Mexikem 0-3 a ve skupině skončil na posledním místě, nebude mít podle sázkovek zásadní vliv na zájem o turnaj. Po začátku vyřazovací fáze by se měl naopak zvýšit.
2: Na severu měříme aktuálně 30. Během odpoledne se můžeme dostat na až na 33 stupňů. Máme jasno nad celým územím, takhle to dneska bude až do večera.
1: Hitradio Kontakt.
2: Ladíte Hitradio Kontakt, startuje odpolední show a s vámi je Denisa Janečková. Rovnou na začátek Swedish House Mafia a John Martin.

Benson Boone a Beautiful Things. Krásné věci se nám dějou tady u nás na severu, protože startuje léto, taky letní sezóna a samozřejmě taky letní prázdniny. Kamarádi, už tenhle víkend se počítá do letních prázdnin a to znamená, že vy můžete vyrazit někam k vodě, nebo spíš dokonce musíte, protože 37 stupňů to prostě žádá vodu. Jo, pojďme si to říct takhle jednoduše. No a vy můžete naprosto jednoduše a taky pohodlně. Z Liberce totiž opět vyrazí přímý vlak na Malcháč. Tahle letní linka startuje právě o tomhle víkendu a teď si to představte, jaký to je jet s kámošema nebo s rodinou tím vlakem. Prostě má to vždycky nějaký kouzlo do sebe a já věřím, že jsme si jako každý z nás vždycky užívali jakoukoliv cestu vlakem na nějaký výlet. Takže hezky nasmažit řízky nebo aspoň něco lehkého, nějakou ňamku, otevřít si třeba lahváče nebo limču, užít si tu cestu a potom se jít rovnou koupat. Tak to má být. Tak takhle zní přesně léto. No a u nás na Hit Radio Kontakt zní léto třeba i takhle. Před námi kousek Golden od Huntrix, což je kousek, který vás neskutečně baví a věřím, že i vás, který z toho ještě třeba neslyšeli, což úplně nechápu, začne bavit. Takže pojďme na něj. Golden právě teď.

0: Leave Light On, Tom Walker v éteru Hit Rádia Kontakt, přesně ve 15:45. No a my se společně pojďme podívat k nám na silnice, abyste věděli, kde se tomu vyhnout.
1: Jsme Hit Rádio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Jsme ten nejlepší parťák, kterýho si prostě můžete vzít sebou do auta. Takhle jednoduše bych to řekla, protože my všechno známe jako naše boty, možná ještě líp než naše boty, a proto vám to dáváme i hned vědět. Pozor, třeba v Jablonci nad Nisou, připomínám, v Želivského ulici u Oby havarovala dvě osobní auta, tady počítejte s omezením provozu a pozor si dávejte taky na Děčínsku mezi Hliněnou a Postkou. Stále tady probíhají práce na silnici, komunikace je stále ještě uzavřená. Takže i tady na to myslete. Jezděte hlavně bezpečně a opatrně, no a nezapomeňte nám napsat na WhatsApp vaše dopravní info, protože i dneska rozdáváme plnou nádrž zadara. Takhle jednoduchý to je, takže hodně štěstí, já vám posílám Jay-Zho a Linkin Park už za chvíli.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.
8: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Xindle X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
13: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
14: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
13: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
15: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
17: Asi bouchla hadice.
16: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
17: Co?
16: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
17: Chlapi, jedem do Hostru!
18: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající svijany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa. To dobré začíná u nás.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

Poetika a taky blízko. Kousek, který je nově v éteru Hit Rádia Kontakt, ale má neskutečný ohlasy a vám se líbí stejně tolik jako nám. Krásný kousek. Kamarádi, nemoc hezký kousek byl dneska ve 3, zhruba teď už teda tak v 5 ráno, kdy jsme se dozvěděli, že jsme vstávali úplně zbytečně, protože jsme to prohráli. Proti Mexiku jsme neurvali ani jeden bod, to znamená, že pro nás mistrovství světa ve fotbale končí. Každopádně pojďme aspoň říct, že se chválí a že máme velkou radost a jsme pyšní i za to, že vůbec kluci se dostali a kluci vyjeli a zahráli si aspoň ty 3 zápasy. Tak jako tak je to zklamání, nečekali jsme, že úplně naše mistrovství světa ve fotbale bude trvat zhruba 14 dní, nevadí, každopádně vy si můžete zlepšit chuť a to třeba už v sobotu tady u nás na domácím hřišti Unisi, protože Slovan míří proti Ústí nad Labem. To znamená, že to bude sever Čech proti sobě. Uvidíme, ale věřím, že naši kluci to pořádně urvou a že si odnesou pěknou výhru. Takže vyražte fandit na Slovan, aspoň tady si budeme moci zafandit pořádně ze stadionu a teď už si jdeme užít další pecky, protože před námi je Gigi D'Agostino a taky L'Amour Toujours. Kousek, který vás rozsančí, který vás nadchne a který vám zlepší náladu, protože co si budeme povídat, jinak to na Hit Rádiu Kontakt ani nejde. Tak jdem na to.

0: Tenhle kousek je vyloženě snad navržený k tomu, abyste se usmívali. Sapphire a taky Ed Sheeran. Pozitivní nálada, kterou jsme vám donesli ve čtvrtek odpoledne. Během čtvrtečního odpoledne vám ale taky doneseme rodinný vstup na Königstein, pevnost, která se nachází zhruba 15 kilometrů za českými hranicemi. Krásný místo na výlet s rodinou, s kámošema, úplně s kýmkoliv, ale věřím, že tohle je prostě takový to místo, který musíte odškrtnout z toho, že jste navštívili. Hlavně ho máme tady blízko, takže na výlet to není zas tak daleko, ale zároveň to jsou zážitky na celý život. No a my vás tam pošlem úplně zadara. Vy nám totiž píšete na Instagram a Facebook Hitrádia Kontakt vaše plány na letní dovolenou. Každý nějaký máme, takže každý můžete napsat a každý se můžete zúčastnit. Vyražte na to, protože i dneska během odpoledne budeme rozdávat rodinný lupeny. Já věřím tomu, že tohle je taková ta výhra, která vás pohladí, která vás nadchne a rovnou vyřeší třeba i nějaký víkend. Takže do toho držím pěsti a posílám vám Rag & Bone-mana nebo Rehab, kteří jsou přichystaní už za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hitrádiu.
1: Dej si snídaně šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
7: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
2: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
14: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
14: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto na
11: naplno.
12: Když zábava,
11: tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
20: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
21: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Rehab a In My Head. Skvělý song takhle v éteru Hit Rádia Kontakt, který nám právě teď dozněl. Dneska máme Mezinárodní den radosti, takže tohle je rozhodně něco, co nám radost udělalo a věřím, že i další hity nám radost udělají. Každopádně vy mi dejte klidně vědět k nám na WhatsApp 606 825 404, jakou radost jste po poslední době měli vy, z čeho, co vám udělalo radost, co vám třeba dělá radost denně. Klidně mi to dejte vědět, ať si o tom hezky popovídáme, a já vám do té doby posílám další pecky, který vám taky zlepší dny. Vždyť to dobře znáte. Před námi je třeba Nickelback a taky Gotta Be Somebody. Kapela, která vám osvěží to odpoledne, tak si to pojďme užít.

0: Kateřina Marie Tichá a její Plamen v Etru Hit Rádia Kontakt krátce před 16. hodinou. To znamená, že se pojďme podívat, jak to vypadá u nás na silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Opatrně na průtahu Liberce směrem na Turnov na mostě přes Sousedskou. Počítejte tady s omezením kvůli opravám v obou směrech. A pozor, v Liberci v Masarykově ulici probíhají stavební práce, komunikace tady je uzavřená. Tak na to myslete. Vaše dopravní info pak volejte na 800 900 952.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
11: 16 hodin krátké zprávy a Bára Purkártová. Paliva v Česku dál zlevňují. Litr benzínu se aktuálně u českých čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun. Cena nafty pak od minulé středy klesla výrazněji a litr teď vychází na 35,60. Podle aktuálních informací pak zítra klesnou i maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení. Pro jednoho slavnostní okamžik, pro druhého pak stres. Známky by ale rozhodně neměly být zdrojem strachu a tlaku. Jak teď děti podpořit, řekne za Unii rodičů Angelika Gergelová.
12: Určitě doporučujeme s těmi svými dětmi být. Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
11: Jde totiž opravdu jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. České dráhy se začátkem letních prázdnin posílí kapacitu vlaků. Cestujícím už zítra a o víkendu nabídnou stovky míst k sezení navíc, především na spojích z Prahy na Moravu, ale také například z Prahy do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. Letošní zimní olympijské hry v Itálii sledovalo přibližně

Roxette, švédská kapela, kterou mimochodem uslyšíme i tady u nás naživo v Liberci v rámci festivalu Benátska, a to už přesně za měsíc. Těším se na ně jako malý dítě. Na co jsem se vždycky netěšila, naopak, byly letní brigády. Co si budeme povídat, každý jsme se tím prošli hnedko v 15, možná někdo i dřív, kdo jste byli vyslaní za prací, nebo jste třeba šli i dobrovolně. Kamarádi, hodněkrát jsem slyšela, že si zaměstnavatelé stěžují na zaměstnávání generace Z, což jsem já. Jo, a můžu vám říct, že poctivější lidi jste nikdy neměli. Ne, každopádně chci se dostat k tomu, že právě teď přichází generace Alfa, kteří se vydávají za letními brigádami, těmi prvními prácemi. No a třeba odmítají klasické manuální práce, to znamená, že nějaký doplňování zboží, sběr ovoce, pomocná síla v kuchyni, celkově gastro, už prostě není pro tuhle generaci úplně fajn. Jo, já jsem byla šťastná, když jsem mohla jít do gastra, protože přece jenom byla to honička, ale vždycky jsem si to užívala a moje první brigáda byla pěkně za pásem, kamarádi. Ano, slyšíte správně, stála jsem normálně ve fabrice a jako co, vydělala jsem si spoustu peněz, byla jsem spokojená a hlavně jsem měla vydělaných svoje vlastní peníze. Schválně mi dejte vědět, jaký si vzpomínáte, že jste vy měli první brigády, to mě docela zajímá. 606 825 404. No a jestli jste generace Alfa, tak prosím vás, všichni jsme se tím prošli, všichni žijeme a všichni z toho máme nakonec stejně skvělý zážitky, takže do toho. Já vám zatím posílám Lady Gagu a taky naprostou klasiku Just Dance. Pojďte se zatančit s náma na Hit Radio Kontakt.

0: Arnold Kennedy a taky Kiss Me. Ladíte Hit Radio Kontakt.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: A vy máte takový štěstí, že ladíte Hit Radio Kontakt, protože jste to právě vy, kdo bude vědět o těch uzavírkách jako úplně první. Pozor, třeba v Masarykově ulici v Liberci, kde probíhají stavební práce, komunikace tady je aktuálně uzavřená a taky v Lučanech nad Nisou na místní komunikaci taky probíhají stavební práce a ani tady aktuálně neprojedete. Takže na to myslete a počítejte taky s objížďkou. Laďte i dál Hit Radio Kontakt, protože my jsme ten nejlepší kámoš na vaše cesty, ať už je to úplně kamkoliv. A vy nám dávejte hlavně vědět i vaše dopravní info, protože my vám za to dáváme plnou nádrž, úplně zadara. Číslo znáte 606 825 404, to je náš WhatsApp, zprávu, hlasovku, plně cokoliv. A odpoledne nezapomeňte ladit. Před námi David Guetta a Bebe Rexha.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404 o tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
2: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz. Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
4: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
3: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
4: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
3: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
4: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Datart je zpátky. Právě jsme pro vás od čtvrtka znovu otevřeli naši prodejnu. Najdete nás v České Lípě u Kauflandu. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

kraj a taky cesta z města. Trochu tematicky, protože i my vás vezmeme z města ven a vy nám píšete, kam z cesta z města vycestujete vy. Máme tady totiž pro vás z Lupeny na rodinný výlet na pevnost Königstein. Dnešní Lupeny si odnáší Vendula. Ta nám napsala, že vyrážejí do Českého ráje na hrad Kost a taky údolí Plakanku, což je krásné místo. Byla jsem tam jako malá, pamatuju si to doteď, protože hlavně kvůli fotkám. Co si budeme povídat, fotky jsou prostě neskutečný, fotky jsou důležitý a doufám, že si Vendy udělá spoustu fotek taky na pevnosti Königstein, protože tam je to tak nádherný místo, krásný výhledy, úžasná atmosféra, která se, věřím, přenese i do té fotky. Takže Vendy si vyhrává rodinnou stupenku právě na Königstein a vy můžete být dalšími. Ještě zítra nás čeká totiž tahle skvělá soutěž, takže do toho budu vám držet pěsti, vyražte na Instagram a Facebook Hit Radio Kontakt, kde nám píšete vaše plány na letošní léto. A my pokračujeme v hitech. Právě teď před námi Imagine Dragons a taky Believer. Tak si to pojďme užít.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.

0: Disturbed a Sound of Silence. V éteru Hit Rádia Kontakt umíme takovýhle skvělý hity. A taky známe a víme, co se tady u nás děje. Jako třeba Denča, která zjišťovala, jaký jsou plány s ještědem.
1: Liberecký kraj je oficiálně vlastníkem ještědu. Jaké s ním má další plány, nám dneska poví náměstek hejtmana pro rezort majetku a investic Jiří Úlvar. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane náměstku, Liberecký kraj dokončil převzetí ještědu. Co tento krok pro kraj vlastně znamená?
2: Převzetí ještědu je významným milníkem. Získali jsme do vlastnictví nejenom samotnou budovu horského hotelu a vysílače, ale také cennou část původního vybavení interiéru. Otevíráme tím novou kapitolu v péči o jednu z nejvýznamnějších staveb České republiky a nejvýraznější dominantu celého Libereckého kraje. Přebíráme tím i odpovědnost za zachování její historické i architektonické hodnoty pro budoucí generace.
1: Součástí převzatého majetku je také unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Proč je návrat vybavení tak důležitý?
2: Jedná se o mimořádně cenný soubor více než 200 kusů původního mobiliáře, který byl dlouhá léta považován za ztracený. Takzvaný H-modul, navržený Otakarem Binarem, byl vytvořen přímo pro ještěd. Díky tomuto řešení bylo možné efektivně vybavit netradiční, zakřivené hotelové pokoje a současně zachovat vysoký komfort pro hosty i jedinečný charakter stavby architekta Karla Hubáčka. Tím, že se nám nábytek podařilo získat zpět, máme jedinečnou příležitost vrátit interiérům jejich autentickou podobu a zachovat původní koncepci této výjimečné stavby.
1: Jaké budou další kroky a kdy se nábytek vrátí zpět na ještěd?
2: V současné době je mobiliář bezpečně uložen v depozitáři, který spravuje Severočeské muzeum v Liberci. Odborníci nyní připraví návrh restaurátorských prací, aby bylo možné jednotlivé kusy citlivě obnovit. Naším cílem je, aby se po restaurování nábytek vrátil na své původní místo a stal se opět součástí hotelu ještěd. Návštěvníci tak budou moci zažít atmosféru interiéru v podobě, jakou jim dali jejich původní tvůrci.
1: Tolik Jiří Úlvr, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Také děkuji, nashledanou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Kvalitní obědy přímo do práce či domů, denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni, včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
9: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
10: Hele, co ocení sa?
9: Zase, včera jsem tam byla na rande.
10: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
9: Ale vadí to?
10: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
9: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
10: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
11: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
14: Asi bouchla hadice.
13: Koukejte mazat do hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
14: Co?
13: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
14: Chlapi, jedem do hostru!
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. V té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

Krištof a Dominika Ládžia, jejich půlnoční hřích, dozněl éterem Hit Rádia Kontakt. A pokud je váš půlnoční hřích, stejně jako můj scrollovat telefon i o půlnoci, i po půlnoci, i před půlnocí, tak nezapomeňte zamířit i na WhatsApp a vytočit číslo Hit Rádia Kontakt 606 825 404. Tam nám pošlete hlasovku a nebo zprávu o tom, co se děje na silnicích, co vás omezuje, co jste třeba potkali a o čem prostě víte, že se děje. My vás za to odměňujeme ještě stále plnou nádrží úplně zadara. Je to jednoduchý i jako facka. Takže do toho stále ještě máte čas, v další hoďce už se bude rozdávat a do té doby jenom ty nejlepší hity, jako třeba právě teď. Tady je Bruno Mars.

0: Na Hit Radio Kontakt už to zavání těma letníma prázdninama. Enrique Iglesias a taky Can You Hear Me? A věřte mi, že já už ty letní prázdniny slyším za dveřma, ale taky slyším brzký dopravní servis, který začíná právě teď. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor si dávejte na Děčínsku mezi Hliněnou a Poustskou. Tady probíhají práce na silnici. Komunikace je uzavřená, takže s tím počítejte. A na Jablonecku v Lučanech. Na místní komunikaci probíhají také stavební práce. Tady aktuálně neprojedete. Tak na to myslete a vaše dopravní info nám dávejte vědět na 800 900 952.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Máme 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Kurkartová. V systému Drost aktuálně nejsou zaregistrovaní Češi ve Venezuele. Zároveň se žádný český občan v souvislosti se zemětřesením, které zemi zasáhlo v noci na dnešek, neobrátil s žádostí o pomoc na nouzovou linku rezortu zahraničí ani na zastupitelský úřad. Zemětřesení si vyžádalo desítky obětí a stovky zraněných. Zítra oficiálně končí letošní školní rok. Pro vysvědčení si půjde asi 1,5 milionu školáků. Zhruba 30 základních a středních škol pak ale požádalo naopak o prodloužení školního roku. Nejčastěji z důvodu předem plánovaných akcí. Školní rok tak pro ně skončí až příští týden v úterý 30. června. Česko o víkendu čekají extrémní teploty. V neděli by dokonce mohl padnout i absolutní český rekord. Skoro 40,5 stupně Celsia. Lidé si na to dokonce mohou i vsadit. Jak říká mluvčí sázkové kanceláře Šance Markéta Světlí.

0: hájit i Češky, které od 18:45 nastoupí proti Britkám.
1: Zítra už čekáme na severu tropy, teploty se budou šplhat až k 36 stupňům Celsia. Čekáme jasno po celý den, tak jich platí i výstraha, takže hlavně se zítra opatrujte.
2: Hit Radio Kontakt.
1: My pokračujeme v další hoďce, před námi je Natálie Imbruglia, s vámi Denisa Janečková a ladíte Hit Radio Kontakt. Tady už je kousek Torn.

znáte, takhle to je prostě vždycky. Právě teď je to za námi a před námi je losování dalšího z vás, kdo si odnese plnou nádrž úplně zadara. Dneska nám napsala slečna Adel a napsala: ahoj, teď jedu z práce za tunelem směr Globus, je na krajnici odstavené osobní auto, provoz zatím plynulý, jezděte ale opatrně. Sice je zpráva trošičku starší, ale i tak, kamarádi, tohle berte jako takovou připomínku, že opravdu se na rychlostkách, na dálnicích i na silnicích objevují odstavená auta a raději opatrně a zpomalujte, protože nikdy nevíte, kdy do toho můžete vletět. Každopádně, tady děkujeme moc za zprávu, Áďa si odnáší plnou nádrž a věřím tomu, že to udělá pořádnou radost. Vy můžete být dalšími, napište nám na náš WhatsApp 606 825 404 dopravní info z našeho kraje, co vás potkalo, co jste viděli, co vás omezuje, no a my vám za to pošleme plnou nádrž. Jednoduchý jako facka, jak bych to jinak líp řekla. Takže do toho a já vám posílám ty nejlepší hity, protože skvělý společník má jenom to nejlepší v kapse. Třeba právě teď je to Verona a taky Endless Day. Tak jdeme na to.

0: jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: Známe to tady horem, dolem, víme o všem a všechno vám dáváme vědět naprosto okamžitě. Proto jste tady na téhle stanici správně, ladíte Hit Radio Kontakt a my se pojďme podívat k nám na silnice, kdy pozor dávejte v Liberci, v Nových Pavlovicích, konkrétně ve Vrchlického k ulici u křižovatky se Sokolovskou. Jsou v sobě dvě osobní auta, tady projíždíte aktuálně s omezením, takže opravdu opatrně sešlápněte tu nohu z plynu a hlavně projíždějte v klidu. Pozor taky na obchvatu Tanvaldu na kruhovém objezdu u Krajnice, probíhá údržba zeleně, takže i tady je to menší omezení, každopádně jezděte opatrně na celém severu, kor v těchhlech ve horkách, mějte hlavně stažený okýnka a hudbu na hlas, protože tak to má být. Vaše dopravní info nám dávejte vědět k nám na WhatsApp 606 825 44. Před malou chvílou si odnesla svoji výhru a to plnou nádrž Áďa, vy můžete být dalšími, takže vám držím pěsti a posílám vám další hity. Welcome to my life a Simple Plan. Už za chviličku, nebo úžasnej Tady Swims.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Šrotramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace autošrotramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz

0: Letenky na www.levnězčiny.cz.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 km a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
3: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
4: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
5: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
6: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
7: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Radio Kontakt. Tohle byl naprosto úžasný Teddy Swims a taky kousek Lose Control. Před námi je ale kousek, který je vlastně má v sobě ducha, ale je minimalistický. Prostě legenda. Já věřím, že teď už trošku víte, o čem mluvím. Alice DJ a taky Better Off Alone. Co je docela zajímavostí, že tenhle song měl být původně jenom instrumental, jo? Takže žádný slova. Nakonec se řeklo, že něco málo by se tam přidat mohlo a celý song tak vyváznul s dvěma větama. Better Off Alone a Talk to Me. Stal se z toho globální megahit, který definuje vyloženě konec 90-kových euro a trends éry. To znamená, každý to znáte, každý jste na to tančil, každý jste na to trsal a každý na to budete trsat i teď. Věřím tomu. Takže rozhodně si dejte hlasitost doprava a pojďte si tohle užít. Protože i s těma dvěma větama, to je prostě něco, co to má do sebe a všichni jsme mnohem šťastnější, když známe ty slova. Takže Better Off Alone a Talk to Me. Tady je tenhle kousek.

0: Xinlix to vystihl se vším všudy. Dovolená, doznívá Eternem Hit Rádia Kontakt krátce před 6:15. My máme před sebou dnešní večerní speciál, který od 6 odstartuje společně s Míšou a jména na začátek hnedko jsou nachystaný jako Mr. Big, Eurythmics, Jan Kalousek nebo taky James. Spoustu dalšího, ale samozřejmě je toho přichystanýho, takže vy i od 6 laďte dál Hit Radio Kontakt, protože takovýhle hity, ty jsou prostě naprosto úžasný. Je to z doby dekád a to znamená 80, 90, taky milénium a věřím, že to je společnost, kterou si chcete užít. A najdete ji jenom tady na Hit Radio Kontakt. Takže laďte i po 6, dneska až do 9 a já se společně s vámi jdu ještě užít Dašu a Austin, která začne už za chvíli.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Kontakt. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích severních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Kontakt, tvůj parťák na silnicích severních Čech.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
8: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
9: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Mirá,
11: Rybičky,
10: Migové,
11: jdeme na Hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů,
10: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

od Sunrise Avenue skončila sice špatně, ale Hit Radio Kontakt samozřejmě nekončí špatně. Nekončí vlastně vůbec. Za chvíli si užijete večerní speciál společně s Míšou Pospíchalem, takže určitě laďte i po 6. večer. Já vám posílám ještě Black Eyed Peas a nebo taky Ale Farben a slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne, kdy se na vás budu těšit. Takže se mějte krásně a zatím čau.

0: náladu. Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Liberci v Úvozní ulici, v úseku mezi ulicemi Ostašovská a Chatová probíhají práce na silnici. Komunikace tady je neprůjezdná a taky v ulici Pionýrů v Liberci probíhají práce na silnici. Ani tady aktuálně neprojedete. Tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952. Poslouchej i na

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Policie na začátku letních prázdnin posílí dohled na silnicích. Poprvé budou zvýšené kontroly zítra a v sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti dopravy. Častou příčinou nehody je nevěnování se řízení, ale i další faktory. Pokračuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
8: Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby neposilňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod. Opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim.
7: V rámci dopravně bezpečnostní akce se policie zaměří především na hlavní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Více jak polovina dlouhodobě měřících stanic dnes překonala teplotní rekord. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Bylo tam 37,5 stupně. Český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pomůže ve Venezuele. Jihoamerická země odpoledne přijala nabídku z Česka. Oblast západně od Caracasu v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zřítily se desítky budov a zemřelo nejméně 164 lidí. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: V noci bude jasno a ochladí se na 20 až 15 stupňů, v údolích bude místy kolem 13, zítra čekáme jasnou, místy přechodně až polojasnou oblohu, v maximech naměříme 32 až 37 stupňů.
10: 18. hodina odbyla, znamená to, že i ve čtvrtek večer startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal.

Tohle jsou Eurythmics a singlovka Sweet Dreams, která nás vrátila zpátky do roku 1983. Tehdy se tahle věc objevila na desce, která se jmenovala Sweet Dreams Are Made of This a napsali ji Annie Leno a Dave Stewart. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic 10 minut po 18. Přejeme pohodový čtvrtek, hezky parný čtvrtek, letní, no ale to jsme si vlastně celou zimu přáli. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát tradičně až do 21. večerní. Opět jsme brouzdali naším hudebním archivem a občas jsme pro vás hledali ty největší klenoty. Tak za chvilku James, Sit Down. Teď každopádně trochu české muziky. Nebudeme cestovat daleko, protože i v našich končinách vznikaly fantastické písně. Hvězdy se mění. Tak to je skladba, kterou už jste určitě poznali. Zpívá Honza Kalousek. See.

0: Tohle je pohodová věc, možná pro někoho z vás teď na odchod, na odjezd z práce, sit down. Záležitost, která nám nechyběla v playlistu, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Z toho dalšího hudebního mixu nachystaná třeba partička Banana Rama, Venus, velký hit, taky Sparks, When Do I Get To Sign My Way, a nebo do třetice slíbím Enigmu. To je producentský projekt, má na triku celou řadu známých globálně úspěšných hitů. No a my si budeme hrát singlovku Sadness, která má hned tři části, my si dáme tu part 1. Tak i takové budou ty příští minuty tady na Hit Radio. Hrajeme vám pro lepší náladu, tak užívejte čtvrtek 25. června.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
7: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mira.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
12: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
13: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
14: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
15: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
16: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
17: Asi bouchla hadice.
16: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
17: Co?
16: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
17: Chlapi, jedem do Hostru!
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Sparks, When Do I Get To Sign My Way. Další věc, kterou jsme slibovali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, na kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, vracíme se na taneční parkety, zažíváme chvíle nostalgie. No a teď si dáme stálici českých hudebních festivalů a městských slavností. Tak věřím, že v mnoha městech po celé České republice bude letos šance slyšet interpretku, kterou už jste možná poznali. Píseň se jmenuje Večírek za koncem. No a ta zpěvačka, to je Anna K. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Ještě.

0: Tohle jsou legendární roxeťáci. Že jsme se trošku ochladili na sever, do Švédska, odkud pochází. Dobrou zprávou je, že Roxette se vrátili zpátky na hudební scénu po té pauze s novou zpěvačkou, pochopitelně. Duluk je záležitost, kterou jsme si ale poslechli v originálním znění. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Plný skutečných klasických hitů, 80-ky, 90-ky, ty nejlepší pecky milénia, to vám hrajeme až do 21. večerní. A těšit se můžete taky na tuhle party partičku Unitu. Break my stride. Taky to pro vás máme připravené do příštích minut. Taky Bahaman, Bullet Dogs Out. Třeba i na to se do konce hodiny můžete těšit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na univerzium.cz.

0: Noviny.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: podstatě energická věc, Republika Ready to Go, tak ta nás dovezla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší v minulosti vám budeme hrát i v příští hodině, tedy už za chvilku.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: 178 tisíc korun dolů. Volkswagen Caddy teď skladem v Autonord. Víc asi vědět nepotřebujete. Snad jen, že je to limitovaná nabídka. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. www.autonord.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: Slibovali jsme a sliby plníme, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Five-ish, tak tohle byl hit, na který jsme rádi vzpomínali. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80. 90. hity raného milénia máme v krvi. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. A pokračovat budeme dívčí partou, která poblouznila celý svět. Suga Babes. Jedna z nejúspěšnějších britských skupin hudební historie stojí za pořádnou nadílkou hitu. Push the button, about you now, round round. No, mohl bych pokračovat skoro do nekonečna. My si dneska dáme hitovku Too Lost in You.

0: you come from Katnajou.
1: Katnajou, tak tohle byla paráda. Energii nadupaná záležitost, která nám připomíná, že páteček už klepe na dveře. Stejně jako další hity hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Z těch nejbližších fantastická věc Pet Shop Boys, Always on my mind, nebo Madonna. Ta se nám připomene s písničkou What it feels like for a girl. Taky takové budou ty nejbližší minuty na Hit Radio. Užívejte hezký letní čtvrtek.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
7: Proč navštívit i dnes venkovní terasu radničního sklípku? Protože vás čeká jedinečná atmosféra posezení v centru u radnice, výborná meníčka a další pochoutky radničního sklípku a vynikající sviany přímo z tanku. Více na našem webu. Přijďte i dnes na terasu radničního sklípku.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Tento víkend ožije město Šluknov zámeckými slavnostmi. Letos se bude slavit 20. výročí znovu otevření šluknovského zámku od požáru. V pátek zaspívá kapela Kabát Revival, Toxic People a Z5. V sobotu vystoupí se svými hity Ondřej Hejba a skupina Žlutý pes, naše několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska a nářez nakonec Děda Mládek Illegal Band. Chybět nebude ohnivá a laser show a after party dance mission. Více na sociálních sítích města Šluknov.
11: Je tak oslnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.

Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Girls can wear jeans and cut their hair short.

Další fantastická věc, ani tohle nesmí chybět na žádné pořádné retro party. Fun Factory, Do I Did It. Kromě téhle skladby má německá taneční skupina Fun Factory na triku taky spoustu dalších hitů. Možná si na první dobrou vybavíte třeba I Wanna Be With You nebo Celebration. Na Hit Radio skutečně hrajeme hit za hitem. Až do 21. večerní, navíc jenom to nejlepší z 80., 90. a milenia, cestujeme napříč roky, žánry, ale i jazyky. Teď to bude slovensky, zpívá Jana Kirchner.

všetko je tu cudzie.

0: Americanos, za tímhle hitem nestojí nikdo jiný než Holly Johnson. Ladíte Hit Radio. Pěkný čtvrteční večer přejeme, pěkně letní s tou nejlepší muzikou posledních 30 let. V příštích minutách to bude na Hit Radio pořádná romantiárna. Jojo, na tuhle strunu nám zadrnkají legendární Three Doors Down, Here Without You. Jejich hit číslo 1, který si rozhodně místo v našem playlistu zaslouží.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
6: Taky nechcete končit léto větou.
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
1: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: Tiskru levně CZ.
19: Náplně hned.
2: Jezdi ve vlastním stylu s novým Seat Arona. Kompaktní SUV s výrazným designem, vylepšenými full LED světlomety a interiérem, který tě pohltí. Do města i za dobrodružstvím. Seat Arona. Každá ulice je příležitost. Každá zatáčka, nový zážitek.
8: Autonord. Váš autorizovaný prodejce vozů Seat. www.autonord.cz.
10: Hit Radio.

0: Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
4: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
0: Hit Radio.

0: Right in the Night, to je velká klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Dál pokračujeme v tom nejlepším mixu 80., 90. a milenia. Tohle jsou Everything But The Girl s legendární písničkou Missing, co aby byl váš letní čtvrtek ještě hezčí. Tohle skvělou hudební vzpomínku doplní třeba ještě skupina No Name. Hit Radio.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: však Can I Feel For You, tohle je čtvrteční Hit Radio. Krajme poslední minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do konce hodiny ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak pojďme rychle na to, ať toho stihneme co nejvíc. Třeba Sarah Connor nebo Pretenders. Může být. Třeba i tohle vám už za chvilku pošleme pro lepší náladu. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: tohle byla pořádná rozcvička Captain Jack Drill Instructor. Tak to byla věc, kterou jsme hráli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic a taky poslední písnička dnešního vydání speciálu. Pokračovat budeme zase zítra, to nejlepší z 80., 90. a milénia uslyšíte tradičně úderem 18. hodiny. Tak užívejte čtvrteční večer s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku to bude v našem playlistu třeba Alvaro Soler, taky Katy Perry nebo Medusa Good Boy singlovce Lose Control. I na to všechno se můžete těšit.
1: V hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Náplně hned.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Hit Radio.

do mraku měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: si. Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.